Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.

0: Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Hit Radio City. Hit Radio City.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear you.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česko dostalo z Evropské unie dalších téměř 22 miliard korun. Evropská komise peníze vyplatila v rámci 6. platby z fondu na podporu oživení a odolnosti. Česko tak už vyčerpalo 88% prostředků, které má z fondu k dispozici. Celkový český podíl dosahuje zhruba 9 miliard euro. Středozemní moře se kvůli oteplování rychle mění. Podle vědců se v něm už vyskytuje přes 1000 nepůvodních druhů a nový přibývá v průměru každé 2 týdny. Invazivní ryby a další živočichové vytlačují původní druhy a narušují místní ekosystémy. Vědci proto hledají způsoby, jak jejich šíření omezit nebo je například využít jako potravinu. Připomínáme, Česko dnes čeká mimořádná podívaná na obloze. Večer bude možné pozorovat výrazné částečné zatmění slunce, které vyvrcholí kolem 20 hodin a 11 minut. V noci na čtvrtek pak přijde maximum meteorického roje Perseid. Nejvíce meteorů bude vidět po půlnoci a pozorování letos nebude rušit svit měsíce. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Frekventovaná Kbelská ulice se po rekonstrukci plně otevře zítra v podvečer o zhruba 2 dny dříve, než se čekalo. Práce začaly 2. července a týkaly se skoro 3 kilometrů dlouhé silnice od Cínovecké po nájezd na Novopatskou. Součástí byla výměna asfaltového povrchu nebo opravy a vystužení kanalizačních šachet. Vedení města se obávalo dopravních komplikací, k zásadním problémům ale nedošlo. Ranní teploty jsou nízké, kolem 10 stupňů, čeká nás bezoblačný den, tedy jasno, skoro jasno a letně, kolem 27 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
4: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A my vás srdečně vítáme, haťa paťa, už v tom zase lítáme všichni společně. Ahoj, Jasmin.
2: Ahoj, Michale.
1: Čau, Davide.
3: Haťa paťa.
1: Haťa paťa a haťa paťa i vám, kdo jste si nás v 6.02 pustili k tělu.
2: Včera slavil narozeniny Miraj, taky Kellyn. Dneska slaví jedna z nejvlivnějších žen českého showbiznisu. Kdo to je, na to se mrkneme za chviličku. Nicméně, jestli je i mezi váma někdo, kdo dneska patří mezi oslavence, tak všechno nejlepší.
1: Budou chlebíčky. Teď Five and Queen. Hezké ráno. Hit Radio City.

0: 10 minut po šesté, Hit Radio, Lady Gaga, Bruno Mars a my tři. Dobré ráno. Dnes slaví Kristova léta. 33 let. Matka dvou dětí a jedna z nejvlivnějších žen českého showbiznesu. A je to Eva Farná. A kdo v tomhle věku může říct, že je 20 let na scéně, co? 20 let. 20 let. Vlastně, když o tom přemýšlíme, tak technicky vzato už je tak nějak na polovině cesty k tomu, aby se stala další Helenou Vondráčkovou.
1: To je jako bez debat. Vlastně za ten krátký život ještě toho stihla strašnou spoustu. Jo, teďka tři Edeny, neskutečný.
0: No já si vzpomínám na úplný začátky, na měl jsi mě vůbec rád, že jo?
2: 20 let.
0: 20 let zpátky. Pamatuju si, jak jsme na ní byli v Hradci Králové v Aldisu. Byl jsem tam teda nejvyšší, protože tam byly samý malý děti. A koukali jsme na ní s kamarádama, ve třeťáku to myslím bylo, koukali jsme na ní a říkám si, tyjo, to je neskutečný ten hlas. A podívej se, kde dneska je.
1: No mně hlavně přijde neskutečný to, co ona zvládla v tom smyslu, že myslím si, že to byla nejvíc body shamingovaná žena v Česku. Hrozně se řešila její postava a ona to zvládla s grácí, ještě si z toho v Edenu udělala srandu a teďka naopak to strašně proměnila podle mě a všichni jako milujou. Nicméně, já tady mám pro posluchače a i pro vás takovou hru. Popřeju Evě přáním, ve kterým budou schovaný její songy a na vás je spočítat, kolik jich tam je, jo? Jestli je najdete.
0: Takhle po ránu, no tak pojďme na to, pojďme na to.
1: Že Evo, přejeme ti, ať nemusíš nikdy balancovat na ostří nože, ať kolem tebe není moc ticho a tvůj život je jedno velký barevný leporelo. Ať ním není nuda, máš kolem sebe jen lidi, u kterých se nikdy nemusíš ptát, měl s ním vůbec rád? A hlavně, ať ti dál skvěle slouží tvoje tělo, který umí dělat kotouly ve vzduchu nad Edenem. Ať máš energie jako perpetuum mobile a protože narozeniny jsou jenom jednou za rok, dej si dneska klidně i Big Mac.
0: Hodně.
2: Bylo jich tam hodně, ale vždycky si dala na konec té věty, takže vlastně stačilo spočítat věty.
1: Ne.
0: Tak já typuju 8.
1: A co David?
2: Kolik tam bylo vět? 8, tak já říkám taky 8.
1: No jejich 8.
0: No jejich 8.
2: Co mi líbí je, že i tyhle nový songy jako jsou skvělý, že to není, že bychom se furt vraceli k těm původním, ale že furt přichází s něčím novým.
0: Jste možná čekali, že zahrajeme Měl s ním vůbec rád teda, ale ne. Teďka je čas na tu nejnovější, na tu poslední. Neříkej, co má se stát. Konkrétně David nejvíc miluje tuhle pasáž, jestli vám teda můžeme ukázat, je to až na konci songu, jo? Dejve. Je to tak?
2: Přechod.
1: David totiž říkal, že se mu líbí, jak tam pracuje s tím smíchem. A to, jestli jste neslyšeli celý album, tak si dejte i song Nuda, protože tam se taky hodně směje a je to boží.
0: No tak Evi, všechno nejlepší, 33 let a teď je pro vás Eva Farna na Hit Radio.

0: Tak doufám, že vy nám za tohle dáváte like. Enrique Iglesias, 6 hodin 18 minut na Hit Radio s vámi Michal, Jasmin a David a my vám přejeme krásné středeční ráno.
1: Co budete dělat dneska v
0: 1990?
1: Ať už to bude cokoliv, tak to stopněte a mrkněte se na oblohu, protože nás čeká jedna z největších astronomických událostí desetiletí, nejspíš jste o tom už slyšeli. A je to zatmění slunce. A zajímavý na tom je, že úplný zatmění bude z Evropy viditelný poprvý od roku 1999, což je za prvý jako celý můj život. A i když u nás v Česku tu úplnou tmu nezažijem, tak nás čeká nejvýraznější částečný zatmění až do roku 2075.
0: Tak myslím si, že v roce 2075, alespoň tady nám s Davidem to bude tak trošku jedno, možná. Nicméně, ty jsi teda 99, jsme narozená, takže ty si to moc nepamatuješ. To by byly kolik? 3-4 měsíce, jo?
1: Mocné, no.
0: Ale mě by zajímalo, jestli ty si to pamatuješ, Davide, a jestli vy, kdo nás posloucháte, si pamatujete, co jste toho 11. srpna 1999 dělali, protože já to vím naprosto přesně.
2: Já ne, tak povídej.
0: Nekoukal jsi? My jsme koukali. My jsme našli nějaký diskety doma, to ještě, víš, co jsou diskety, Jasmin?
1: Ježiš, tak samozřejmě.
0: Jo, našli jsme nějaký diskety a koukali jsme právě na to zatmění, úplný zatmění slunce a to byla teda velká podívaná. A vlastně přijde mi, jako by to bylo včera, říkal jsem si, no, ono to bude až za 26 let, tak to na to určitě tam zapomenu a je to tady dneska, jako jo.
2: Je to tady, já ještě k těm disketám včera jsme se bavili.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze v Ústecké ulici u křižovatky s ulicí Kládví, srazilo osobní auto motorkáře. Na místě zasahují záchranné složky, projíždí se jedním pruhem, počítejte se zdržením.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio City.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Nia, Samsei, 6.32 na Hit Rádiu, dobré ráno. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Provoz letiště v Katánii komplikuje aktivita sopky Etna. Kvůli sopečné aktivitě a nepříznivému větru je dnes letiště až do 11 hodin uzavřené. Omezení přichází uprostřed hlavní turistické sezóny, kdy Sicílii navštěvují 10 000 turistů. Fotbalisté Paris Saint-Germain dnes budou obhajovat triumf superpoháru UEFA. Vítězové ligy mistrů se v Salzburku utkají s Aston Villou, která na jaře ovládla Evropskou ligu. Zápas dvou držitelů evropských trofejí začne ve 21 hodin. Houbaři si letos budou muset na plné košíky ještě počkat. Kvůli dlouhotrvajícímu horku a suchu houby v českých lesích prakticky nerostou a podle mykologů se situace do konce prázdniny nejspíš nezlepší. Letošní podmínky jsou podle nich nejhorší za poslední roky.
3: Já zrovna říkala o víkendu přítelovi, že musíme vyrazit na houby, že posledních třeba 5 let mi do toho vždycky něco vlezlo a nějak to nevyšlo. A teďka prostě nerostou zase.
0: No, my jsme teďka o víkendu projížděli nějakým lesem a říkám mojí dívce, už asi rostou, necítíš houby? A ona říká, cítím, ale jestli jsi nevšim, tak asi kilometr zpátky malovali silničáře silnici. Takže tyhle houby, ty zůstávají. Taky vám to voní po houbách, ne?
2: Trochu jo.
0: Tak pojďme na muziku, tohle voní po kytkách. Roxette, Fade in Like a Flower na Hit Radio 6.34 a my vám přejeme fantastické středeční ráno.

0: Nejnovější single, tohle je Dovolená, 6.40 na Hit Rádiu, dobré ráno. Dámy a pánové, na světě už nás je 8,3 miliard.
1: Ty bláho.
2: Já si pamatuju, když jsme se ve škole učili nějakých 7,1 nebo něco takového, 7,3.
0: No já si pamatuju, že docela nedávno to bylo 8 miliard, že se řešilo, že jsme teda dostali k dalšímu mlníku a už je to 8,3, konkrétně 8 miliard 310 milionů lidí. Mám tady nějaký zajímavosti. Dneska už se narodilo na světě 101 tisíc lidí, zemřelo 47 tisíc a letos se narodilo bylo 81 milionů lidí a zemřelo 38.
2: Jako tak. Teďka během 7 hodin necelých, od půlnoci.
0: Jako kolik se lidí narodilo? No jasně, 101 tisíc lidí se narodilo od půlnoci.
1: Pak nemá být na Karlově mostě pořád fronty.
0: Nebo chceš jít na koupák a je tam prostě plno, nebo jedeš někam na vodu a je tam hlava na hlavě, no, tak to je ten důvod. Ale co je zajímavější, jak moc to lidstvo stárne, očekává se, že kolem poloviny 30. let bude na světě víc lidí starších 80 let než novorozenců. A tak by mě zajímalo, jaký budete vy, až vám bude 80. Jaký si myslíte, že budete vy, až vám bude 80? Co vy tady? Co, Davide?
1: Tak já si myslím, že
0: tak
1: budu...
0: Tak zhodnotíme se navzájem. Jo? Já si myslím, že ty budeš takový ten rozumbrada, takový ten prostě rozumnej děda.
2: No nic
0: co
2: se
0: bude
2: nezmění.
0: Házet takový ty suchý fory.
1: Mám klíče.
0: Přesně tak, já všechno máš doma dvakrát. Jasmin, to je na tobě, Davide.
1: Jasmin...
2: Tak, dobrý. Co mi ještě přijde zajímavý, že kolem
1: Jasmin roku... by taková ta babička, o který si budeme říkat, jo, ta jednou mohla být hezká. Víš, jako... Kdysi v minulosti... Co Michal? Co s tebou, chlape?
2: Ten bude šílený, že jo? Já nevím, jestli se toho... A hlavně, jestli se toho dožije, že jo?
0: Já si myslím, že mi praskne cévka třeba tak za 10 let,
1: tak jo? Budeš takže... nosit furt ten stejný účes mulet, že jo?
0: Dobře, co se dá říct, Jasmin?
2: No, že kolem roku 2060 by nás mělo být už 10 miliard, jo? Takže vlastně, a jestli takhle stárneme, tak všude bude jenom 10 miliard důchodců.
0: No tak to už se vůbec nevedem na tom úpaliště, že jo? Ale co je teda zvláštní, že v roce 1800 bylo na světě jenom 1 miliarda lidí, 1900 2 miliardy, no a pak už to šlo, dalo by se říct z kopce, jo, ale on ten graf, on teda jako vyletěl nahoru. No tak snad se tady nějak na té planetě vejdem. Co se vám vejde za malou chvíli do playlistu Shakira Waka Waka na Hit Rádiu a přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna.

0: Datart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z hlavního města hlásíte uzavírku ve Slavíkově ulici u křižovatky z Křížkovského ulicí. Probíhají stavební práce a silnice je uzavřená, jeďte jinudy.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Za 6 minut, 7 hodin dáváte si středeční Hit Radio. Tohle jsou Nickelback, Michal, Jasmina, David, s vámi, hezké ranko.
1: Pokud máte doma zástěru, pletací jehlice a rádi pečete svůj vlastní chlebík, tak za to nejspíš nemůže to, že byste byli v důchodu, ale možná jedete nejnovější trend generace Z, a to je Nonna Maxing. Vysvětlím, jo. Nonna je italsky babička a přesně o to jde, že mladí lidi v dnešní době už nechtějí něco stíhat a tlačit na výkon a být produktivní od 5 ráno, takže se shodli na tom, že by chtěli být jako italská baby a žít takhle, jo, mít lněný kalhoty, pěstovat si bazalku na balkoně, pít si chleba, háčkovat a mít prostě pohodinu, takzvaně.
2: Hlavně chtějí pracovat, bych to tak viděl.
0: Co se bavili, jaký budeš děda v 80, tak tady máme možná odpověď hnedka v dalším vstupu. Takže jak to je Nonna Maxing? A mi to přijde hezký. Takže italská babička, já s ní mám vlastně společnou zálibu, už to chápu docela, tak jako v siestička, že jo? Já už tam to probíhá, no. Tam to probíhá.
1: Já byť jsem jenom okrajově genzíčko, tak ale trošku do toho spadám, jo. V odpletení tady máme Davida, se nám pochlubil, že to umí takovýhle věci, ne?
0: Já taky jsem dobrý v odpletení, ale slov, co se týče teda. A ty máš co? Co teda za zálibu?
1: No ten zbytek, jo, bylinky na balkoně a chodit spát brzo jako a pít si, peču si bylinky. Housky třeba, pane bože.
0: Tak jsme se dozvěděli vlastně, že má zálibu v bylinkách. Tak doufáme, že vy máte zálibu v tomhle, je úplně jedno, kolik vám je. Sugar Babes, About You Now, to stíneme do 7. a pak náš tady děda David přidá další zprávy. Tak hezké ráno, šampioni.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny nemovitostí v Česku dál výrazně rostou. Byty ve druhém čtvrtletí meziročně zdražily o více než 11%, rodinné domy potom téměř o 9%. Ceny bydlení se tak dostaly na rekordní úroveň. Největší zájem je ve velkých městech a nejlépe se prodávají menší byty. Počet případů žloutenky typu A v Česku klesá. Loni se nakazilo přes 3200 lidí. Letos zatím hygienici evidují zhruba 1400 případů. Jen v červenci přibylo 109 nakažených a jeden člověk v souvislosti s nemocí zemřel. Odborníci ale varují, že po návratu dětí do škol se může situace znovu zhoršit. V Afghánistánu nemůže chodit na střední školy zhruba 2,5 milionu dívek. Přístup ke vzdělání jim omezil Taliban po svém návratu k moci v roce 2021. UNESCO diskriminaci dívek a žen odsoudilo a vyzvalo k okamžitému obnovení jejich práva na vzdělání. Taliban zavedl pro ženy řadu dalších omezení, která OSN označuje za genderový apartheid. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Praha pořídí 2 přístroje pro kontrolu dopravních přestupků. První umožní odhalit elektrokola, která byla upravena pro vyšší než povolenou rychlost a nadále nesplňují definici jízdního kola. Druhý odhalí motocykly a automobily, které mají upravené výfukové systémy, cíleně způsobující vyšší hluk. Poslouží pak při společných kontrolách policistů a magistrátu. Ranní teploty kolem 10 stupňů, den bude bezoblačný, jasný, skoro jasný a opět naměříme hezké letní teploty kolem 27 stupňů, vítr slabý od severovýchodu. Z Prahy Lucie Denková.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Hezkou středu.
5: Krásný ráno.
0: Snídaně šampionů.
2: 7:07, rozjíždíme druhou třetinu, středeční snídaně s vámi Michal, Jasmin a taky David. Čau Dave.
6: Dobré ráno všem.
2: A písničky. Rixten, tím pokračujeme, tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio

0: Walker i Zelen Solheim.
1: 9 minut po 7. S vámi Michal, jsme na David.
2: Mě by zajímalo, jestli máte taky takový to jedno konkrétní jídlo z dětství, který když si dáte, tak je zase svět úplně v pohodě, jo? Protože jsou za mě chutě, ze kterých se nedá vyrůst, i když už dávno nejste malí děti. Pro mě například jsou to kostíci, ten jogurt, já si ho doteďka dávám, nebo Nesquik, přítel se mi vždycky směje, ale přitom včera taky, jo, on šel do kuchyně a namazal si rohlík se šunkou a sýrem, dal tam kečup a dal si to do mikrovlnky a říká, to mi vždycky dělala mamka, jo, že tak,
1: Co, to jde David?
2: Že každý podle mě máme něco takového, tak co je to pro naše posluchače a co je to pro vás, kluci?
3: Buchtičky se šodou.
1: Buchtičky se šodou. Já jsem chtěl říct chleba ve vajíčku. A nebo knedlik s vajíčkem.
2: Počkej, knedlik, jo.
1: Knedlik s vajíčkem.
2: Nevím, jestli to dělala jenom moje máma, nebo jestli to znáte taky. Knedlík bramborovej s cibulkou na pánvi. Olej cibulka, taky znáte?
1: Taky dobrý. Vzpomínám na jídla, co dělal táta, tátovou klobásu, mám rád, vinnou klobásu. Ale pak jsou taky jídla, které už si nedáš, že jo? Třeba vlnky grilášový, no po těch bych se utlouk. Nejsou. No tak co je to vaše jídlo? Ale už tady chodí zprávy, ani jsme se vás nemuseli ptát. Ahoj Milan, já miluju krupicovou kaši. No tak krupička, no.
2: To je klasika všech klasik.
1: A to si dám dneska, protože včera jí moje koupila a ptala se mě, jestli už jí nechci včera. Říkám, nechám si to na dnešek. Takže dneska bude u knejpů krupička. No tak, jaký je to jedno konkrétní jídlo, to vaše jídlo z dětství, který vás dokáže třeba zachránit po mizerním dni, že přijedete domů a dáte si opravdu ten chleba v tom vajíčku. Jo? Napište nám na 777-937-777 nebo nám to můžete poslat na tohle číslo přes WhatsApp jako hlasovku, budeme moc rádi. My k vám posíláme další muziku, tohle jsou Linkyni na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Tohle je Slza, tohle jsou hity na Hit Rádiu, chvíli po čtvrt na osm. A vracíme se zpátky do našeho, vašeho dětství. Hledali jsme to vaše nejoblíbenější jídlo, když jste byli malí, a to, co vám udělá i chuť dneska, když si uděláte.
1: Co vám zlepší den.
0: Tak.
1: Míša píše, ahoj všichni, když jsme s bráchou byli malí, tak babička nám dělala taštičky z povidly a nastrouhaným perníkem, to bylo nejlepší. Mňam, a to bych si teďka dala teda.
0: Taky píše David z Brna, ránko týme, klasika od dědy, míchaný vajíčka na špeku plus jen pepř, sůl, šnitlik, ale ano, ty vlnky, to bylo něco. No ale už se taky nevyrábí pikanta, nejlepší věc na nálev na zavařování. A když je opravdu hlad, že se doma i myš oběsila, zachrání mě krajíc chleba pokapaný Magi. Hezký den. Je pravda, že když si člověk jen tak na jazyček kápne to Magi.
1: Wendy, vánoční cukroví samo o sobě, jinak si neuvědomuje nějaký jídlo nebo mlsku, která by mě zatáhla zpátky do dětských let, ale vánoční cukroví.
0: No, my si uvědomujeme, že je blbý a tady v těch vedrech se bavit o vánočním cukroví, ale vlastně, když o tom přemýšlím, já bych tam teďka ten vosí úl, to vosí hnízdo poslal teda. Rohlíček. Linecký. Tak
1: Jirka.
0: Jo, zkusme to číst dál ještě teda.
1: Jirka, dáme poslední zprávu. Mé nej jídlo z dětství je, no jo, segedín. To vždycky zahřeje a kolikrát zamáčknu i slzu, jak vzpomínám. To byl svět ještě v pořádku a je dobré se k tomu dobrému vždy vracet. Tak vzpomínejte a buďte na sebe hodní. Krásný den na dobrou chuť.
0: Dobrý, a tímhle končíme. Těch zpráv s jídlem tady o mnoho víc, ale já už to teda číst nebudu.
2: Segedín spojuje.
0: Nech toho. Cítíte to? Taky jste začali z toho úplně slinit. No tak třeba z toho dneska uvaříte. Něco z toho možná vyberete. Nicméně my za chvíli nakrmíme vaše uši. Michal Šulta a Rehab Better Me a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy. Na Praze 5 v Kukulově ulici na úrovni Motola směrem na Břevnov došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří od nájezdu z Plzeňské.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City.

0: Coldplay 7.31 na Hit Radio. Ranní update. A co pro nás má David?
1: Mladí Češi stále častěji investují do nemovitostí v zahraničí. Mezi vyhledávané lokality patří španělské pobřeží Costa del Sol, kde zůstává poptávka po bytech a domech vysoká. Podle realitních expertů tamní trh táhnou především zahraniční kupující, kteří často financují nákup z vlastních peněz. Viagra by podle izraelských vědců mohla pomáhat v boji s rakovinou. Experimenty na myších a rozsáhlá zdravotní data naznačují, že léky na erektilní dysfunkci mohou omezovat procesy, které nádorové buňky využívají k šíření. Výsledky jsou ale zatím předběžné a bude potřeba další výzkum. Brad Pitt po 7 letech abstinence znovu pije alkohol. Hollywoodský herec v novém rozhovoru přiznal, že si občas dá například sklenku vína. Tvrdí ale, že je dnes výrazně opatrnější a alkohol pije pouze v omezeném množství.
0: Mhm. Takže se to nevyhýbá ani známým osobnostem.
1: Je to tak,
0: problémy.
1: I tyhle lidi řeší stejný problémy jako my obyčejná... my obyčejní.
0: No takhle, jednoduše řečeno, Brad prostě začal pit.
1: Pojďme na rychlou sedmičku,
0: ano, tento týden vás čeká místo rychlé pětky rychlá sedmička. A proč sedmička? Protože partnerem soutěže je Brain Market, který podporuje vytrvalostní závod Beskydská sedmička.
2: Nejspíš vás zajímá, co můžete vyhrát, tak jsou to samozřejmě produkty od Brain Market v hodnotě 5000 korun a v pátek na vás čeká dokonce výhra 7000.
0: No tak, jestli do toho jdete, není nic jednoduššího, než vzít do ruky telefon a napsat nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednoho vybereme a 7 otázek vás dělí od této fantastické výhry. Pojďme na hity.

0: 8. máte v uších Hit Radio, za to jsme moc rádi. Tohle je Amy McDonald, This is the Life a This is the rychlá sedmička.
1: Rychlá pětka.
0: Rychlá sedmička, říkám.
2: Ano, tenhle týden se to mění na rychlou sedmičku, protože partnerem naší soutěže je česká firma Brain Market, která právě podporuje beskidskou sedmičku, což je, by the way, kdo byste to neznali, extrémní závod, ve kterém se snažíte zdolat rovnou 7 beskidských vrcholů.
3: Mně by se líbilo, kdyby jsme v rámci té ceny dávali vstupné tady do tohle závodu a ten posluchač, kdo by to vyhrál, by musel tu beskidskou stovku uběhnout.
0: Nebo kdyby to bylo třeba beskidská 70, to by těch otázek muselo být 70. Máme jich pro vás 7 a 7 otázek máme teď pro Aničku. Aničko, hezké ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak ty máš možnost teď vyhrát poukaz na 5000 korun na nákup produktu od Brain Market. Hodilo by se nějaký takovýhle zobání, takovýhle nějaký vitamíny?
4: Určitě, beru doplňky stravy, tak to budu ráda.
0: No tak zkusíme to doplnit, pojďme na to. Otázka 1.
2: Co je větší, litr nebo decilitr?
4: Litr.
0: Přesně tak. Co je starší, Facebook nebo TikTok?
4: Facebook.
0: Ano.
2: Třetí otázka, který měsíc začíná nový kalendářní rok?
4: Leden.
2: Ano.
0: Ano. Čtvrtá otázka. Jak se nazývá lékař, který se stará o zuby?
4: Stomatolog.
2: Ano. Mm-hmm. Pátá otázka. Jak se říká mláděti prasete?
4: Tele.
0: Ano. Pojďme na šestou otázku. Které ovoce najdeš v piňa koládě? Ananas nebo jabko?
4: Ananas.
2: Mm-hmm. A poslední sedmá otázka. Kolik je 10 děleno 2?
4: 5.
0: 5, no a na 5000 korun vydáváš poukaz do Brain Market. Aničko, je to tvé.
4: Je super, děkuju moc.
2: Gratulujeme.
0: Není zač, ještě nám pověz, než se rozloučíme, co tě čeká takhle při středě. Jsi v práci nebo máš volno?
4: Jsem v práci, dovolená, mě čeká až začátkem září.
0: A kam pak valíš, jestli se můžeme zeptat?
4: Do Turecka letíme.
2: Pěkný.
0: Hezký, hezký. Tak moc si to užij, užij si taky poukaz na Brain Market a zvládni dnešek, měj se hezky.
4: Děkuju moc, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Vyhrajte balík od Brain Market pro váš aktivní den. Ať sportujete, nebo si jen udržujete formu. Podpora, která vás žene dál. Brainmarket.cz Hit Radio City.

0: On the top of the world, Imagine Dragons 7.41.
1: Kam až byste zašli, abyste otestovali věrnost svého partnera? Jedna žena si kvůli tomu vytvořila 25 falešných profilů. No a jak to dopadlo? To si řekneme za chvíli.
0: Já s tebe mám, Jasmin, tak trochu pocit, že budeš kopat do nás chlapů. Že to bude diskreditace v živém vysílání. Proč mám ten pocit? Miraj, oči mají taky pocit za malou chvíli tady na Hit Radio. Taky Lost Frequencies a přihodíme i dopravu, ať víte, kde to ve středu ráno stojí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: 49,90 a Proud obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty v Praze v Dobříšské ulici před vjezdem do tunelu Mrázovka směrem od Barandovského mostu. Blokuje provoz bouračka. Na místě počítejte s téměř 2-kilometrovou kolonou.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Roberta, Terry Swims, Stones and I. Tohle je středeční Hit Radio, dobré ráno.
1: Dámy, ženy, holky, děvčata, pokud chcete žít bezstarostně až do smrti, tak nikdy netestujte svýho chlapa, co se týká věrnosti, jo? Protože co oči nevidí, to srdce nebolí, jak se říká. A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
0: Jak dopad?
1: Takhle, neuspěl, ale on ne, že neuspěl jednou, dvakrát, třikrát, on neuspěl 25krát.
0: No počkej, jestli si testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda. Takže testem prošel, z toho vychází, to mi vychází takhle teda.
1: On to podle mě pak už vůbec neřešil, prostě viděl, že mu píše žena, tak beru, dobrý.
0: No jasně, jo. Takže odpovídal na všechno, co mělo na profilce dlouhý vlasy. Klasika. Je to připomíná takový ten starý for, že když manželka vezme telefon a zavolá jeho 10 nejlepším kámošům, tak zjistí, že u 7 z nich spal a 3 odpřísáhnou, že tam ještě spí. Jo. Tak takhle mi to máme. No.
1: Mě zajímá ale proč těch 25 profilů, protože přece tak dobře, tak kdyby jednou jako uspěl a nebyl jakože nevěrnej, tak ale ona teda jde zkoušet znova a znovu, tak když už to krachlo na poprvý, tak proč to udělala ještě 24krát?
0: Tak si oni myslíš jasně, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď. Pojďme na muziku Taylor Swift, dneska ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Inflace v Česku v červenci zrychlila na 1,7%. Oproti červnu potom spotřebitelské ceny vzrostly o 0,6%. Zdražovaly hlavně pohonné hmoty, které byly meziročně dražší téměř o 17%. Naopak potraviny zlevňovaly, máslo bylo nejlevnější za 16 let. Výraznější déšť je v Česku stále v nedohlednu. Až do soboty se očekává převážně slunečné počasí prakticky beze srážek. Déšť by mohl dorazit v neděli se studenou frontou a pokračovat i začátkem příštího týdne. Půjde ale hlavně o lokální přehánky a bouřky, které současné sucho výrazně nezmírní. V Česku je zájem o luxusní nemovitosti. Pražských novostaveb s cenou přes 200 000 korun za metr rychle přibývá. Na jaře už tvořili více než čtvrtinu všech prodaných nových bytů v hlavním městě. Jejich podíl se přitom za jediný rok téměř zdvojnásobil. Takto vysoké ceny už kupující akceptují nejen u luxusních rezidencí, ale i velmi malých bytů. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Frekventovaná Kbelská ulice se po rekonstrukci plně otevře zítra v podvečer o zhruba dva dny dříve, než se čekalo. Práce začaly 2. července a týkaly se skoro 3 kilometrů dlouhé silnice od Cínovecké po nájezd na Novopatskou. Součástí byla výměna asfaltového povrchu nebo opravy a vystužení kanalizačních šachet. Vedení města se obávalo dopravních komplikací, k zásadním problémům ale nedošlo. Ranní teploty jsou nízké, kolem 10 stupňů. Čeká nás bezoblačný den, tedy jasno, skoro jasno a letně, kolem 27 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
8: Jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
9: Je tu i David, dobré ráno.
10: Hezkou středu.
11: Snídaně šampionů.
10: Určitě znáte ten pocit, kdy úplně zoufalí hledáte uprostřed města nějakou toaletu. Tak pro vás máme dobrou zprávu. Český města přišly s řešením, díky kterému už nebudete muset si něco kupovat v kavárnách na tenhle případ.
9: Nechoďte daleko od rádia, tohle vás bude zajímat. Teď muzika, tady jsou Offspring.
7: Hit Radio City. Mama!

0: Pink, Why Don't You Get a Job? 5 minut po 8 na Hit Radio. Dobré ráno. Hledání veřejné toalety je někdy oříšek. Máme pro vás všechny dobrou zprávu, kdo se občas do nějaké takové situace dostal. Česká města mění strategii a platí hospodám měsíční paušál za to, že nechají lidi využít jejich toaletu, a to úplně zdarma. Říká se tomu vlídné WC.
1: A to mi přijde teda boží.
0: Dobře, je geniální, protože nevím, jak to máte. Vy možná to máte podobně, ale když opravdu potřebuješ si někam zajít, tak si tam alespoň něco koupíš, ať už třeba v té restauraci, nebo třeba na té benzínce. Teďka jsme to řešili o víkendu. Jo, že nějakou jako revanč, jo, ale teďka vlastně budeme moc jako přijít a nebudeme muset koukat do toho jako do jídelního lístku nebo prostě si něco kupovat. Je to lepší.
1: Hlavně zmizí ten pocit, jasně, tak ty jsi říkal, že si občas něco tam koupíš, já taky, ale někdy i přesto na tebe koukají jako ty prodavačky nebo na těch benzínkách jako špatně a umějí být dost nepříjemný. Mám tu zkušenost teda.
2: Je to hlavně o ten pocit, který tímhle s tím by mohl zmizet.
0: Je to tak. Mě by zajímalo, v jakých podnicích už to funguje, protože já jsem teda zatím ještě žádný takovej nepotkal a možná je to o štěstí.
1: Vlídné WC, to je i hezký název, musím
0: Vlídné WC, no tak nás napadlo, jestli třeba vy jste už nějaké takovéhle podniky nepotkali, nebo jaký máte třeba nejšílenější zážitek spojený s hledáním toalety ve městě. Slušný věci, prosím vás.
1: Já jsem si vzpomněla, když jsem byla s bývalým přítelem v Drážďanech a ty Němci strašně brzo jednak zavírají obchody, mi přišlo, ale hlavně oni nikde v těch nákupácích nemají toalety, nebo tam mají třeba jedny na fakt velký nákupák a on tam bloudil a on vypadal jako, že to bude fakt špatný a strašně nadával, skoro brečel, běžel tam po celých Drážďanech už někdy v 9 a fakt to bylo jako komický, ale nechtěla bych být v jeho kůži samozřejmě.
2: Ale jestli hnul to teda.
0: Takhle, já jsem chtěl říct, že jestli mohl běžet, tak to ještě nebyla taková hrana, jo. Tak, dejte nám vědět, jaký nejšílenější zážitek spojený s hledáním toalety. 777 937 777. Teď Sia na Hit Rádiu. Dobré ráno.

0: tohle šlape. Ella Henderson, Rudimental Alibi, 8 hodin 13 minut na Hit Radio. Dobré ráno. Města se domlouvají s podniky, převážně s restauracemi. Platí jim měsíční poplatek za to, že my, obyčejní lidé, budeme v případě potřeby moci jejich toaletu využít zdarma. Což je za nás tři prýma věc.
1: Mm-hmm. Ptali jsme se na vaše vtipné zážitky s hledáním toalet v nouzi. Tak máme tady zprávu třeba od Verči. Dobré ráno, zážitek s hledáním. Ranní kolona na příjezdu do Prahy a nemožnost vyjet z ní kamkoliv. Byl tam jen lodní oddíl, přiběhla jsem tam s očima navrch hlavy, ale bylo v 6:30 ráno ještě zavřeno. Běžela jsem dolů k Vltavě, kde byla jen cyklostezka, žádný porost, křoví, nic, ale brzy ráno, takže prostě musím. Dřepnu, začnu. A najednou se přiblížil peloton asi 3 chlapů na kolech. Myslela jsem, že se propadnu do středu země. Dělala jsem, že sbírám kamínky.
0: Já jsem si přišel s kamením.
1: Že sbírám kamínky, ale těsná blízkost stezky odhalila celý můj zadek. V duchu jsem si říkala jen klid, už nikdy je neuvidíš. Hlavně na to nikdy nezapomenu. Hezký den, Veronika, tak to je skvělý.
0: Tohle je opravdu zážitek, na který se nezapomíná. Myslím si, že i ty borci na těch kolech měli zábavu postaránu. Další zpráva od Andry. Ahoj, v Polsku jsme našli veřejné WC u kostela, ale neměli jsme zloté. Paní nás opravdu na WC nepustila, ani když jsme nabízeli eura nebo koruny. Takže manžel si odskočil za keř a já naštěstí našla poblíž restauraci.
1: Takže potřebuješ vyloženě zlotý, to je teda divný.
0: Já si říkám pořád, že ty Poláci nás nemají rádi.
1: Dominik píše, dobré ráno, šampioni. Nevím, jestli chcete mluvit o heiselfinder.com, ale ta apka mi nejednou zachránila život. Tak hezký den bez neho.
0: Já jsem si myslel nejdřív, že to je nějaký jako for, jo? Že to neexistuje. Já jsem si to tady odevřel a Dominiku, za mě teda naprostý game changer, protože tady je opravdu mapa celé České republiky, jsou tady body a jsou tady konkrétní toalety, jo, ale pozor, je tady třeba i, je tady třeba Starbucks a je tady i kód k tomu záchodu. Jaký máš zadat kód? Je tady třeba 1478 a křížek a u toho jsou palce nahoru, jo. To je skvělý.
1: A já si opravdu takový kód ze Starbucksu vybavuju, takže jako nekecaj.
0: Pane bože, takže... tohle si myslím, že Dominik zachránil teda spoustu životů. Tak Dominiku, děkujeme. Heiselfinder.com.
1: Zase, jestli teda budou opravdu existovat vlídná WC, jak jsme tady řešili, tak Heiselfinder asi půjde do kytek, ale je to skvělý.
0: Takhle, pokud budeš mít tady tu apku, tak do kytek rozhodně nepůjdeš. City, self-aware, tohle tady milujeme, to si užijte. 8:45, minuta k tomu s vámi Michal, Jasmina, David a středeční snídaní šampionů. Tak hezké ránko.

0: Tohle si nás tři tady ve studiu koupilo, Self-Aware, Temper City. Pro mě asi nejlepší věc, co máme aktuálně v playlistu. 8:45. Pár minut k tomu posloucháte Hit Radio. Dobré ráno. Za malou chvíli další hity. Tohle je Sigma No Body to Love. Zahraje taky Dasha Austin, no a myslíme i na vás, kdo nás posloucháte na cestách, za volantem, v autě, v kamionu, ve všem, v čem se dá jezdit, přihodíme aktuální dopravu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Hit Radio.

0: Happy time.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Hit Radio.
5: Hit Radio.

0: Cema už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z hlavního města. Jste nám nahlásili překážku v provozu v Praze na Žižkově, v Olšanské ulici probíhají v levém pruhu práce na vodovodním potrubí.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Tohle jsou hity, tohle je Daša Austin a tohle je středeční Hit Radio.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Sparty končí v kvalifikaci Ligy mistrů. Pražané po domácí výhře 2-1 prohráli v odvetě v Lyonu 0-3 a do hlavní fáze soutěže nepostoupí. Česká televize představila svůj podzimní program. Na obrazovky se vrátí Stardance, diváky čeká také nová podoba politické publicistiky a řada českých filmů. Sportovní nabídka přinese například Davis Cup v pražské O2 aréně nebo mistrovství světa basketbalistek. Richard Genzer zhubnul 25 kilogramů. Komik přiznal, že mu kromě změny jídelníčku pomohly také injekce na hubnutí. Výrazně zároveň omezil alkohol, i když úplně pít nepřestal. Takže téma tady z těch hubnoucích injekcí je hodně velké téma v poslední době. A mně přijde, že to hází trošku takový špatný světlo i na ty, kteří zhubnou normální cestou a každý si hned řekne, no jo, on je na injekcích, on je na práškách.
3: Já si říkám, proč třeba nezačít normálně cvičit, místo toho, aby se do sebe něco píchal.
2: No tak jakoby. Tady s tím to jde rychlejc.
3: A nebo vlastně tyhle léky na hubnutí, to je pořád stejná pohádka, to je stejný placebo, že jo? To je tak drahý placebo, že lidem vždycky nezbyly peníze pak na jídlo a hubly, že jo, automaticky. Stejně si myslím, že nejlepší lék na hubnutí je zelený čaj.
2: Já myslím, hudba.
3: No ne, zelený čaj, když si jdeš natrhat. Pěšky. Do Číny. Pojďme na muziku. David Koller na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio a musíme přerušit vysílání mimořádnou zprávou. To, o čem se teď budeme bavit, nebude vůbec lehké. Velké neštěstí, které se stalo v Kuvajtu.
1: Ježišmarja.
0: Místní o tom hovoří jako o jedné z nejhorších situací v historii.
1: No, tak ale co?
0: Budou jim zvedat cenu benzínu. Litr tam nově vyjde na neskutečných 7 korun za litr.
1: Cože?
0: Z 5 korun na 7 korun za litr, slyšíte správně. Já normálně lituju ty chudáky kuvajtský řidiče, kterým to zdražili, a koukám se tady, jak je daleko Kuvajt, jestli se tam nevyplatí na otočku zajet. Tak pokud vás
1: vyplatí.
0: Pokud vás napadlo to stejný, no skoro, je to 4,5 tisíce kilometrů, jo. Možná kdybychom se složili na nějakou cisterničku, to, že bychom tam vyslali pár cisteren, 7 korun za litr.
1: To je neskutečné. A co si to dovolují, veď z 5 na 7, takováhle jako takovýhle zdražení.
0: Já nevím, ať jsem natáhnu nějaký trubky, ne? Nebo já nevím, 7 kaček. Ach jo, no jo, no, tak jako víme, jak to vypadá na benzínkách teďka, ale David říkal včera ve zprávách, když se tomu vrátíme, že snad benzín má zlevňovat.
1: Na 7 korun asi ne, co?
0: Na 7 korun asi ne, myslím, že to bude třeba tak o 10 halířků. Známe! Známe. Ale takhle, my co tankujeme pořád za litr, jsme v pohodě. Alex Warren, Ordinary za chvíli, taky Benassi Bros na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

0: Benassi Bros, Every Single Day 8.52. Tohle je středeční Hit Radio.
1: Dobré ráno.
2: Tak pojďme si říct, co se dá asi ukrást v supermarketu za 15 000 korun. Možná nějaký alkohol dražší, když toho bude víc, kosmetika, elektronika.
1: Taky mě napadá pánská ochrana, to taky nedávno někdo ukrad. Nevím, co s tím teda dělá, dobře.
2: Ale za 15 000, není to nic z toho, kde pak jsou to oříšky, jo? Jeden muž v Praze na Břevnově jich zvládl odnést rovnou 130 balení. A já jsem teda příhodně zrovna včera si kupovala kešů a bylo to nějakých 199 korun za malý balení, jo? Jakože na 130 balení to chce podle mě hypotéku za chvíli.
1: Takže chci říct, že to chápeš, tuhle krádež, jo?
2: Jakoby trošku, jo.
1: Jak musel ale chrastit ten borec, co? Jako 130 balení, to musela být pořádná taška nebo pořádný bágl.
2: Pořádnej, jo.
1: No, otázka je teda proč, jo, to ukrad, tak vlastně možná otevírá vlastní stánek, anebo má třeba doma hodně hladovýho křečka. A nebo,
2: Beverku z doby ledový.
1: Nebo natáčí další díl doby ledový. No nicméně, každý, kdo bude teď na veřejnosti louskat oříšky, je podezřelej. Policie varuje, nesnažte se ho zadržet sami, může být ozbrojen. Má louskáček. Nic, poslední sonka, radši jdeme domů, tohle je Pink, hezké ráno.

0: Tohle je Pink. Trustfall na Hit Rádiu v 8.56. A jak jsme slíbili, tak je poslední song středeční snídaně šampionů. Tak my se s vámi jdeme rozloučit. Chceme vám hlavně poděkovat za dnešní 3 hodiny. Byli jste super.
1: A byla to teda jízda, musím říct. My jsme se s váma smáli od začátku do konce, takže děkujem.
0: Pokud byste si to chtěli náhodou dát zpětně, tak můžete během dne se to objeví jako podcast na webu hitradio.cz nebo na streamovacích platformách, třeba na Spotify. Tam hledejte podcast snídaně šampionů. Nezapomeňte, že dneska večer bude teda zatmění
1: a 19:19.
0: Tak, a taky budou padat hvězdy
1: no
0: dneska,
1: jo.
0: Tak si něco přejte. My si přejeme, máme jedno přání, aby jsme se tady zítra ráno v 6 zase potkali.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Mějte hezkou středu, zvládněte to v práci nebo na dovče.
1: A ahoj.
0: Zítra v 6, čau.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Stále počítejte s kolonami, které se tvoří od jižní spojky přes Baranďák dál do Dobřížské ulice, je to kvůli dopravní nehodě. Zdržení je kolem 10 až 15 minut. Čtvrt hodiny nabíráte také od sjezdu z Hradecké dálnice dál směrem přes Černák do Kbelské ulice nebo na příjezdu D5 dál na okruh směrem k D1. Dlouhé popojíždění vás pak čeká zatím také kolem letiště v Aviatické ulici v obou směrech. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Úklid na Smíchově budou hlídat úředníci Prahy 5, firmy musí nově pořizovat fotky vysypaných košů a vyčištěných prostranství. Radnice na začátku srpna změnila úklidovou firmu, od obyvatel pak obdržela řadu stížností na nepořádek. Kvůli vysokým teplotám, kdy se koše plní lahvemi od pití, radnice objednala i noční vyvážení odpadu. Začala oprava povrchu vozovky na dvou jižních úsecích Pražského okruhu. Nejprve projde rekonstrukcí část mezi Kunraticemi a Hodkovicemi, poté mezi křížením s dálnicí D1 a Jesenicí. Práce potrvají do října, po dobu oprav je v obou směrech veden provoz dvěma zúženými jízdními pruhy. Severní polokouli čeká zatmění slunce, to úplné bude večer viditelné z části Španělska, Portugalska, Islandu a Grónska. Zbytek Evropy, včetně Česka, uvidí zatmění částečné. V Praze nastane vrchol zhruba ve 20 hodin. Jaké místo si k pozorování vybrat, poradí Lenka Soumarová za Pražské planetum.
2: Úplně nejlepší je najít si nějaké místo s výhledem na západ, severozápad a hlavně, aby tam byl volný obzor, protože do západu můžeme slunce sledovat, ale to můžeme jenom tam, kde máme volný obzor, kde nám brání budovy, stromy, tak vlastně potom nemůžeme až do té maximální fáze to vidět.
1: Po zatmění slunce bude v noci pak vrcholit meteorický roj Perseidy. Za hodinu bude možné na obloze spatřit 50 až 80 meteorů. Jakub Menšík si semifinále tenisového turnaje Masters v Montrealu nezahraje. Na obhájce titulu Bena Sheltona nestačil a podlehl mu 3-6 a 1-6. Američan zatím na turnaji nestratil ani set.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Podmínky pro pozorování zatmění sluníčka budou ideální, zůstane totiž skoro jasno, jasno v průběhu celého dne a odpoledne postupně teploty dosáhnou na 27 stupňů.
4: Jenom pozor, svářickou helmu potřebujete.
1: Tak pochopitelně je potřeba si chránit oči, to je jasná věc.
4: Ne, že do toho budete koukat bez toho.
0: Město je Urban, Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
4: Ano, jsem tady. Přeju vám krásné dopoledne, přátelé. Máme 2 minutky po 9. hodině. Dneska se nám toho děje víc než dost. Máme nabito, takže my vám samozřejmě určitě poradíme, kam se třeba jít podívat na to zatmění slunce, co všechno se bude dít. Ten program vlastně začíná před 8. Může pokračovat třeba až do půlnoci, úplně v pohodě. Pak to můžete spojit s tím, že půjdete někam na skleničku.
1: A ráno potom, kde vyvrcholí ten roj Perseidu, tak to můžete nad ránem cestou z té hospody sledovat na té obloze.
4: A navíc to třeba můžete sledovat vlastně, nebo tu radost z Perseidu, potom můžete jaksi popustit uzdu té radosti na nově otevřené Kbelské ulici, že? Jako, přátelé, tady se toho děje v té Praze víc než to. Takže, One Republic, Kateřina Marie Tichá a 21 Pilots, to je nabídka muziky. Hezké dopoledne. Hit Radio City.

21 Pilots vám hrajeme dopoledne u nás na Hit Radio. Dneska je středa 12. Já jsem říkal, že dneska se toho děje jako víc než dost, takže začnu rovnou výročím, jo, protože dneska je to už vlastně 50 let, co dvojice Pat a Matt dokazuje, jak strašně jsou nešikovní. Srpen roku 1976 a premiéru měl 7-minutový animovaný film, který se tehdy jmenoval Kuťáci. No a právě v něm se poprvé objevili budoucí Pat a Matt. Tehdy, pravda, ještě neměli svoje jména, dokonce ani neměli svoje typické rádiovky, ale tu jednu zásadní vlastnost už měli. To znamená, cokoliv se pokusili opravit, většinou skončilo v podstatě v horším stavu než předtím. Jo? Dnešní podobu dostali pánové Pat a Matt v roce 1979 a musím říct, že já jsem vlastně na nich jako vyrost. Jo? Pamatuju si je jako živě z těch večerníčků, pamatuju si, že když už potom byl přístup k internetu, že jsem se i na YouTube díval na jednotlivé díly, někdy je to skutečně jako přímo neuvěřitelný. Zásadní je probrat dvě věci, přátelé. Kdo je Pat a kdo je Matt? Tak jako není to tak, že si můžete vybrat. Kde pak? Pat nosí žluté tričko, na hlavě má čepici s kšiltem a mívá světlejší vlasy. Zatímco Matt má červené tričko, na hlavě má kulich a mívá trošku tmavší vlasy. Tak si to proberte. No, takhle. Matt má vždycky to červený tričko a Pat má vždycky žlutý tričko. To si myslím, že je to nejzásadnější. Co jsem se dozvěděl, a to bylo pro mě jako velmi překvapivý, protože oni se vlastně původně jmenovali úplně jinak, protože jestli si dobře pamatuju, tak jejich původním jménem bylo Ouhlíček nebo něco takového. Ano, původně se totiž Pat jmenoval pan Sedlec a Matt se původně jmenoval pan Ouholíček, až nakonec zůstalo u těch přezdívek. Tak mi napište na 777-937-777, jestli si pamatujete, který je Pat a který je Matt, a jestli jste na nich taky vyrůstali, protože dneska tihle pánové, Pat a Matt, tihle nešikové, a je to slaví parádních 50 let. Sunblock, I Will Be Ready, nebo Shakira a vaše zprávy na 777-937-777. Budu rád, hezké dopoledne, my jsme Hit Radio City.

0: Green Day a jejich píseň o tom, že se máte probudit, až to září skončí. Tak prosím vás, září stále ještě nemáme. Zaplať pán Bůh, to by se muselo do školy. Stále ještě si užíváme letních prázdnin a navíc teploty, které panují venku a které budou panovat následující dny, patří k těm příjemnějším, jo? Dokonce jsem se díval s výhledem na další týden, protože mám dovolenou. A to vám můžu říct, vždycky, když já mám dovolenou, začne pršet a většinou se brutálně ochladí. Ano, i ten příští týden potvrdí tuto hypotézu. Takže jestli už čekáte konečně na ten déšť, jakože si myslím, že ta republika už by si to zasloužila, tak ano, prý by to mělo být v příštím týdnu. Mám pro vás další skvělou muziku, Calvin Harris s Ellie Goulding, I Need Your Love, anebo Poetiku, dáme si je za chvíli.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: Tatart pořádá Maxi výprodej.
1: Cože? Maxi výprodej?
0: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte na

0: Forerunner za mimořádnou akční cenu.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Poetika, mám pocit, že tě ztrácím. Posloucháte Hit Radio City, což je samozřejmě skvělá volba. Přeju vám dobré dopoledne. Dneska máme sice středu, to znamená není pondělí ani čtvrtek, což jsou dny, ve kterých vás beru do pražských ulic v rámci rubriky Pražský uličník. Ale představte si, vyšla zpráva, Praha pojmenuje svoje veřejná prostranství podle slavné bitvy anebo po české herečce. Ano, rada schválila nové pojmenování nebo přejmenování veřejných prostranství na území hlavního města. Konkrétně teda bude pojmenováno celkem 22 nových ulic a jedna další existující, ale dosud nepojmenovaná. Konkrétně se změny týkají Prahy 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14 anebo taky Kunratic a Libuše. V Praze 6 například nově ponese název Na Somě, ulice, která vznikla už před druhou světovou válkou. Důvodem toho nynějšího kroku je prý lepší orientace v místě. Pojmenování prý dobře zapadne, neboť jména okolních ulic rovněž připomínají bitvy a další důležité momenty první světové války. No a z důvodu výstavby vlastně nových bytů, tak vzniknou ulice například Svobodové, Baumová, to je Praha 3, potom například Bárové, Lamarové, Janů, to je zase Praha 5. Budeme mít, prosím vás, na desítce Světlotiskovou, Hlubotiskovou nebo Ocelotiskovou a tak dál a tak dál. Takže myslím si, že ideální na to, aby jsme opět plnili náš pražský uličník. A protože je středa, tak já vás zase zítra po 11. hodině vezmu do ulic hlavního města, aby jsme si vysvětlili, proč se některé ulice jmenují tak, jak se jmenují. A dokonce máme i spoustu nových, takže rubrika může pokračovat do nekonečna. Tady jsou Linkin Park a jejich skvělá Somewhere I Belong, což je mimochodem takové malé lákadlo na dnešní večer, kdy vám hrajeme ty největší klasiky let 80. 90. ale taky z milénia. Po 18. hodině, jako vždycky, u nás na Hit Radio City.

0: Let 9:45, ladíte Hit Radio City a za pár minut vám nabídnu další velké hity. Do té doby, než vám dáme čerstvé zprávy, to znamená, že my víme, co se děje v metropoli a nabídneme vám to už za chvíli a podíváme se třeba na letní Letnou. Edward Maja, Vika Gigulina, Stereo Love, to je píseň, kterou určitě dáme za chvíli, stejně tak jako Alex Hepburn anebo Ray Dalton.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna.

0: 10 hodin, přejeme dobré dopoledne, my jsme Hit Radio City, no a dohrává nám Ray Dalton. Za pár minut vám zahraju určitě Činasky nebo taky Black Eyed Peas. Pojďme zkontrolovat, co se děje v Praze, Lucka to ví naprosto přesně.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré dopoledne, přetrvávající zdržení i kolony na D5 na příjezdu od Rudné a pak na samotném okruhu na úrovni Jinočan a Otechu. Zdržení by mělo být kolem 10 minut, naopak polevují kolony na Barandáku směrem do Dobříšské, když zatím ještě nárazové zdržení hlásíte. Štěrboholská spojka na úrovni Štěrbohol směrem do centra, tady je zdržení už od Běchovic a popojíždí také opačný směr, tedy od Běchovic dál na Černák a do Kbelské ulice. Zdržení by v této oblasti mělo být kolem čtvrt hodiny. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Startuje festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. Až do konce srpna nabídne to nejlepší z aktuální zahraniční, ale i české tvorby. Zahájení bude podle výkonné ředitelky festivalu Ivany Pěkné magické.
8: Vypadá to, jako kdybychom si to my cirkusáci vymysleli. Máme zatmění slunce, takže 19.20 tady, pokud to bude možné pozorovat, budeme všichni pozorovat zatmění slunce. Od 7 hodin je premiéra francouzského představení Aury, potom začínáme cirkou z Austrálie, ale obě dvě ty představení už se na ně víceméně nedá koupit stupenky. Ale rozhodně areál nabídne tu atmosféru, takže se přijďte určitě podívat.
1: V průběhu festivalu bude probíhat i venkovní program akce pro rodiny s dětmi. A letošní novinkou je webová platforma Letní Letná Plus, kde se seznámíme s vývojem nového cirkusu i s historií festivalu. Strany hnutí a adepti pro obecní a senátní volby se nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby nebo odstranit nedostatky na kandidátkách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas pouze do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory mají čas do příštího čtvrtka. Na několika místech v Česku ráno mrzlo díky jasné obloze a suchu. Pod nulu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských horách nebo v Krušných horách. A nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde naměřili minus 3 stupně. Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske byl navzdory porážce 0-3 v Lyonu a vyřazení ve třetím předkole Ligy mistrů spokojený s výkonem svého týmu. Největší rozdíl mezi soupeři byl v kvalitě zakončení, uvedl pak po utkání. Letenští nevyužili náskok z prvního utkání a přesunou se do základní fáze Evropské ligy.
9: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady! Zábava, vlny, tobogány! Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Ráno v Praze a okolí nebylo mrazivé, ale stejně jsme se hezky ochladili. Ranní teploty se pohybovaly kolem 11, maximálně 13 stupňů. Dnešní odpoledne slunečné, letní, letné a teploty kolem 27 stupňů.
0: Hele, rozuměli jsi jako minus 3?
1: Ano, minus 3.
0: Vážně? No. Jakože už začíná zima.
1: Zase nepřeháněj.
0: Bylo 40 minulý týden.
1: No vždyť to je v pořádku, taky jsou to noční a ranní teploty, že jo?
0: Mně teda nepřišlo, že by bylo dneska chladno. No asi jsem jedinej.
10: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: A tak mně už je to jasný, mně už je to jasný. Protože svatá Anna chladna z rána.
1: Ano, ta sice byla už před měsícem,
0: no
1: ale
0: právě,
1: to nevadí.
0: No. Tak až teďko nám to došlo, no tak to jo. Takže přátelé, vyndejte určitě palčáky, vyndejte šály, vyndejte nějakou tu čapicu na hlavu, protože ano, už to přichází.
1: ještě 14 dnů skončí prázdniny a pak už to
0: nechoďte přijde. V tom přes den. Jenom po ránu. Máme pro vás Black Eyed Peas a Pump It, taky Kamrat a Be Mine. No a za pár minut náš City Quiz, který opět prověří vaši bystrost, rychlost a jak vám to zkrátka zapaluje v hlavě, jo? Tak si to prověříme už za pár minut. Hit Radio City.

A kdo by to tu neměl rád, přátelé? Tohle byly Činasky, máme 10:45. No a na Hit Radio City je nejvyšší čas spustit dnešní kvíz. Vy se na něj určitě velmi těšíte, protože víte, co vás čeká. Ano, jedna písnička Xindla X, puštěná pospátku. A mě zajímá její název.

0: celou Prahu. Let's go.
1: Tak jsou dva tábory v tuhle chvíli u rádia. Jeden říká jasně, hned vím, a už píše na 777-937-777 a ten druhý říká, že jsem to nějak nestih ještě, to vůbec nevím. Tak já vám to samozřejmě dám ještě jednou, jo? Nebojte se. Správné telefonní číslo sem ke mně do studia je 777-937-777. A v dnešním kvízu jedna písnička k singlu X, která je puštěná pospátku. Mě zajímá, jaká to je. Když budete znát správnou odpověď, tak píšete sem ke mně do studia, jakýmikoliv způsoby, WhatsAppka, SMSka, klidně nahrajte jí hlasovku, jenom je důležitý, aby to byla správná odpověď. A někomu z vás dám dva lístky na příští týden 18. v Riegerových sadech. Koncert k singlu X, můžete být u toho a tuhle písničku tam určitě uslyšíte. Pravda nebude pospátku. Tak co, už víte?

0: Tohle jsou Coldplay a tohle je taky City Quiz. Každý den po 10. hodině mám pro vás něco na procvičení mozkových závitů, jestli vám to jako zapaluje, jestli jste jako ve formě, jo. A musím samozřejmě pogratulovat všem, kteří to dneska zvládli. I když se na ně třeba neusmálo štěstí, Terku moc zdravíme, to je naše pravidelná hráčka, i dneska věděla naprosto dobře. Mám tady čerstvou zprávu od Míry, ano, i on věděl. A spousta správných odpovědí. Kačka, ta to dala, Zlata to dala taky. Od Pavly tady máme správnou zprávu. Jíťa bez problému a spousta z vás dalších, kteří poslali třeba jenom SMSku, Drahá to dává. Mám tady Páju, kterou moc zdravím, Romana, Kristýnu, Gabinu, Janu, Verču a tak dál a tak dál. Byli jste dneska všichni skvělí. Ještě Helence pogratulujeme, protože i ona to věděla. A věděla to taky Adelka. Adelko, hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak, prázdniny, volno, dovolená, nebo jak to máte?
1: No, užíváme prázdniny, jedeme s rodinou do akvaparku.
0: Jo, tak to je super. Takže užívejte dneska akvapark, bude to skvělý. Ale navíc, když mi řeknete správnou odpověď, tak můžete užívat i koncert Xindla X příští týden v Riegerových sadech, jo? Tak co to bylo za písničku, která byla jako puštěná pospátku?
1: To byla Cudzinka v tvojej zemi.
0: Jo? No, tak dobře, tak si to ověříme. A to je samozřejmě správně, Adelko. No jistě. Teď potřebuju slyšet, jestli jste na to přišla hned.
1: Přišla jsem na to hned, já mám Xindla X ráda.
0: Ježiš, no tak

během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Yarov Drive. Auto Yarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen

Avicii a jeho Waiting for Love. Tahle píseň by se dneska pro dnešní středeční den dala možná ještě předělat na Waiting for zatmění. No jasně. Dneska se totiž budeme dívat hlavně nahoru na oblohu. Čeká nás nejvýraznější zatmění slunce, pozorovatelé z Česka vlastně budou mít jedinečnou příležitost, jo? Možná na dlouhá desetiletí, protože celé to divadlo se odehraje těsně před západem slunce, přátelé. Začátek někde okolo 19 hodin 19 minut, magický to čas, maximum bude 11 minut po 8 hodině večerní. Samozřejmě bude hodně záležet, odkud se díváte, jo? Proto ten rozdílný čas. A my máme pro vás pár tipů, kam se vlastně můžete jít podívat, abyste v Praze to zatmění slunce viděli jako úplně skvěle. Tak samozřejmě nejlepší a tipuju, že asi taky nejpřeplněnější bude Petřín. Jo, u Štefánekovy hvězdárny proběhne od 19 hodin veřejné pozorování zatmění, takže tam to budete mít i s komentářem. Hvězdárna Ďáblice, to je na severu, tam je veřejné pozorování už někde od 6:30 a hlavně hvězdárna zůstane otevřena až do půlnoci, protože pak mají padat Perseidy. Abyste měli ideální výhled na to zatmění slunce, doporučujeme taky Rígráče. Tam je otevřená klasika na pozorování toho západu slunce, tam to vidíte jako velmi dobře. K tomu další park s výhledem, to je Parukářka. Tam to prý bude jako úplně geniální, to znamená do Parukářky rozhodně. No a zásadní upozornění, prosím vás, jako tam dáváme fakt vykřičník, nepozorujte to zatmění slunce bez nějakých speciálních brýlí anebo filtru. Jo? A jestli si myslíte, že ty běžný sluneční brýle, který nosíte normálně, tak že vám jako budou stačit, tak ne. Jo? Říkáme to jako dopředu, buďte na to připraveni. Svářická kukla je vlastně jako ideální. Já vím, že se prodávaly takový filtříky, se to drželo před očima, aby se na to jako dobře koukalo. Opravdu je nebezpečný se na to dívat prostě jen tak bez brýlí, anebo jenom se slunečníma brýlema. Ty jsou prostě určený na něco úplně jiného. Tak dneska najděte ideální příležitost a místo, kde pozorovat to zatmění slunce a případně taky až po západu slunce i Perseidy, které dneska budou padat. Hele, na té obloze se dneska budou dít magické věci.

0: Rexha, Faithless, New Religion. Mimochodem Bebe Rexha byla o uplynulém víkendu na Slovensku. Tam mají největší hudební festival a prý to tam pěkně rozpálila. No, dneska, přátelé, 12. srpen a my musíme gratulovat dámě, která, a já se to nebojím říct takhle do vysílání, to je v podstatě jako moje platonická láska. Evička! Má dneska narozky. Kristova léta, holka naše. No takže velké gratulace Evě, samozřejmě hodně zdraví, hodně štěstí, stále tak spokojenou rodinu, ještě několik Edenů, případně ještě větších koncertů, ta holka to prostě umí. Myslím si, že velkou radost jí uděláte, když si pustíte její novou desku, já už jsem to tady připomínal několikrát, ale přátelé, jako dlouho jsem neslyšel jako takhle vydařený album, jmenuje se ADHD Pop, vlastně ona ho odhalila právě na tom obřím koncertu a jako ty bláho, vřele doporučuju celou desku si poslouchat od začátku do konce, protože tam je jedna větší hitovka jak druhá, jo? Takže Evě od nás z Hitradia samozřejmě všechno nejlepší.
1: Svačinku různé druhy za 8,90. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Hit Radio.

0: dobrou muzikou tady budeme i po 11. hodině. Posloucháte Hit Radio City. Slíbit vám můžu Víkenda anebo taky Pink. V čerstvých zprávách přesně v 11. Vás vezmeme taky na Smíchov, tam se pilně pracuje. Lucka řekne podrobnosti, protože my víme, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne na úrovni Jesenice na Pražském okruhu. Počítejte s kratším nárazovým zdržením, platí pro oba směry. Pokud jdete do Prahy D5 od Rudné, vyjíždíte do Kolony a další vás pak čeká na úrovni Jinočana a Ořechu také kvůli pracím na silnici směrem k D1. 10 až 15 minut jste hlásili od Běchovic po Černák, respektive až k Belskou ulici a z více auty opět počítejte také na Barandáku a v Dobříské směrem do centra metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Práce na Smíchovském nádraží postoupily do další fáze. Dnes ráno zároveň začala výluka na jedné koleji mezi Smíchovem a Radotínem. Nižší kapacita trati ovlivňuje provoz. Doplní mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
3: V souvislosti s nižší kapacitou trati pojedou ranní vlaky mezi hlavním nádražím a Radotínem a odpolední vlaky v opačném směru od Klonem. Neobslouží proto Velkou Chuchli a Smíchov. Další spoje pak vynechají za stávku ve Velké Chuchli a nevyjedou ani některé ranní vlaky spojující Radotín se Smíchovem.
1: Rozsah omezení se pak změní od příští středy. Cestující se na nádraží mohou obrátit na koordinátory. Pražský městský soud obdržel rozhodnutí v kauze údajného čínského špiona, až dostane také spis rozešlého účastníkům řízení. České televizi to řekla mluvčí městského soudu. Piráti nejsou pro Prahu dobrou volbou, shodují se někteří političtí komentátoři. Lucie Kubovičová na CNN Prima News kritizovala pražskou jedničku Pirátů Terezu Nizlerovou. Podle ní se snaží vystupovat podobně arrogantně až agresivně, stejně jako stranický lídr Zdeněk Hřib. Komentátor Martin Komárek se v souvislosti s propagací ekologie u Pirátů podivoval nad výběrem jejich kandidátky, která působí jako ředitelka pro evropské fondy v petrochemické společnosti. Obhájkyně zlatá Barbora Sejmanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. 26-letá reprezentantka byla nejrychlejší z 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes podvečer.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Dnešní den bude bez mráčků, většinou tedy jasná obloha, letní teploty 27 stupňů.
2: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, přesně tak. Kdo žije Prahu, poslouchá City a poslouchá Urbana. Když to zvládnete, jsou to tři podmínky v podstatě, tak máte lepší den. Vám můžu slíbit. 3 minuty po 11. hodině, před námi dobrá muzika s Víkendem a jeho Blinding Lights, za pár minut taky Pink připravena. No a já se musím podělit o jeden zážitek, který ve mně asi zůstane ještě dlouho a tím pádem vás velmi rád pozvu také na letní Letnou, protože včera byla oficiální vlastně konference tisková, dneska to tak jako postupně začíná, na čtvrtek, na pátek jsou vstupenky, tak mám pro vás, v podstatě mám takový jako, mám na takovou soustrast s těmi, kteří budou vystupovat. Jo?
1: Já myslím, že oni jsou v tom otrlejší než ty, tedy.
0: Trošku. Vysvětlíme za chvíli. Dobré dopoledne.

zpěvačka Pink, za pár minut ATC Hozier anebo Tina s Rytmusem. To je další muzika a další velké hity tady u nás na Hit Radio. Tak včera oficiálně vlastně představení a dneska už první diváci, kteří můžou vyrazit na Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná. 23. ročník, my jako Hit Radio City jsme hrdým partnerem. Máte možnost vyrazit do Letenských sadů až do konce prázdnin, do 31. srpna. No musím říct, že pro mě to byl včera teda jako šokující zážitek. Protože jako hrdí partneři si můžeme vyzkoušet třeba, jaké to ti akrobati mají, že? Tady v rádiu se řeklo, že to budu zkoušet já, jsem ještě nevěděl, co mě čeká, ale vlastně, když si to potom vyzkoušíte na vlastní kůži, o to víc si vážíte výkonu těch akrobatů, co všechno jako musí udělat. Takže včera jsem byl skutečně v takzvaném českém stanu, nebo na české scéně, což je jeden ze stanů, kam vřele doporučuji, abyste zašli. Věnovali se mi lidé z Airgym Art Company, kteří mají na starosti několik představení, dokonce kdybyste chtěli na ně vyrazit, tak čtvrtek, pátek, myslím si, že ve čtvrtek to mají někdy v 7 hodin večer a to, co tam se děje, to je jako nevídaný, jo. To, že dostanete takovou gumu a postroj a skáčete, jako kdybyste byli na měsíci, to znamená s tou menší gravitací, protože ta guma vás jako vytahuje nahoru, to bylo ještě dobrý, to byla jako zábavička, to si můžete lézt jako pavouk, tak jako různě a to byla sranda. Horší bylo, když přišla taková konstrukce, opravdu jako vypadala jako kvádr. Do té konstrukce jsem si musel sednout, oni mě vytáhli nahoru, nad to pódium, do výšky, no, typuju, že nějakých 10 metrů to bylo. Teď se to s váma začne jako nepřirozeně točit a jste v podstatě jako na bidýlku na centrifuze. A chci vám jenom říct, že já normálně netrpím závratěma, ale tam to bylo teda hned. Mám pocit, že tak na 5 vteřin jsem podle mě ztratil vědomí. Naštěstí z toho samozřejmě máme video. Takže vřele doporučuji buď dneska nebo zítra sledovat sociální sítě. Jsme tam jako Hit Radio City u nás na Instagramu a jestli chcete vidět opravdu jako zničeného moderátora na pokraji sil, který už si myslí, že v životě nepůjde zpátky do rádia a nikdy nebude mluvit, protože mě tam najednou došla slova, tak vřele doporučuji se podívat na to video a kontrolovat, kdy na Instagramu to uvidíte. No ale chci vám říct, že na ně běžte, protože jsou fakt skvělí a Gym Art Company nebo Air Gym Art Company jsou opravdu jako jedineční. Hezky se o mě starali i pak se mi trošku smáli, ale to k tomu patří. Takže Letní Letná v plném proudu a to až do konce prázdnin, stojí to, přátelé, za to. Tady je Hozier.

0: taky Bobice Káťa. My to budeme zase uvádět a těšíme se na vás. Vy, kteří nás každý den posloucháte na 937, tak se konečně uvidíme zase z očí do očí. Dáte si vynikající jídlo, dáte si skvělý pití, nasájete atmosféru, vezmete si piknikovou deku, kamarády, přátelé, rodinu, kolegy a prostě si užijete hezký odpoledne, protože je to úplně zadarmo. A navíc koncert, který jen tak nikde nezažijete, jo? Takže Miraj, Richard Krajčo, City Picnic 20. příští týden a to na Ladronce. Začínáme ve 4 odpoledne.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Jdem se ukázat.
2: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý. Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
3: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

půl dvanácté. Imagine Dragons a za pár minut třeba taky Robin Schulz a nebo jedna hudební klasika. Která vám připomene, že večer po 18. tady máme jako vždycky Hit Radio Classic s těmi největšími hity a říká vám něco Butterfly? Tak jasně, je to motýl, ale Crazy Town a Butterfly. To je písnička, kterou kapela vlastně vůbec nechtěla vydat jako svůj první single. Báli se totiž, že si je všichni navždy zapamatují jenom podle téhle skladby. Řekl bych, že měli celkem slušný odhad. Butterfly nakonec vystřelila až na jedničku amerického Billboardu, vedla hitparády v dalších asi 8 zemích a z Crazy Town udělala jako absolutně světové hvězdy. Vlastně pravda, na tu slávu svého prvního hitu jako nikdy nenavázali. Ale jestli vám je melodie z hitu Butterfly povědomá, tak to není náhoda, protože stojí na samplu z roku 1989, kterou si vypůjčili od Red Hot Chili Peppers. Crazy Town a Butterfly. No jo, a už jsou tam vzpomínky, co? Tady je Hit Radio.

0: Těšíte se na oběd, tak ono už to přijde, za chvíli je tady pravé poledne a z dnešního dopoledne už nám zbývá opravdu jenom čtvrt hodinka. Kuba Urban se loučí, děkuju moc, zítra zase v 9 hodin, až vy budete v práci, až se probudíte, až už budete připraveni, tak zase s 9 hodinou na Hit Radio City. No a za chvíli taky srdcovky, Jirka Pelnář má pro vás připravené velké hity, budou třeba Prince Ital Joe, taky UB40 budou, a nebo dnešní oslavenkyně, a to Eva Farna. Tak poslouchejte a se mnou zase zítra v 9 na Hit Radio. Ahoj!
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: zúčastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Hit Radio City.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolona se táhne Barandovským mostem a také Dobřížskou ulicí směrem do centra. Zdržení je kolem 15 minut. Popojíždíte také na Černáku dál do Kbelské ulice nebo v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Přesně tak. Nakupte v Mé Velixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mé Velix. Buďte in.

0: Yeah.
1: Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
5: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Strany hnutí a adepti pro obecní a senátní volby se nejpozději dnes dozvědí, zda mají opravit chyby nebo odstranit nedostatky na kandidátkách. V případě komunálních voleb na to budou mít čas pouze do pondělí 17. srpna. Kandidáti na senátory do příštího čtvrtka. Aktuální několikatýdenní sucho se propisuje také do stavu vodních toků. Z pohledu vodáků je letošní sezona bídná. Splavovat se dají jen krátké úseky, kde zkusit štěstí poradí předseda svazu vodáků Libor Polák.
6: Jedinou výjimkou, která si myslím, že dneska je, tak je úsek Vltavy od Vyššího Brodu směrem na České Budějovice, kde se z vodní nádrže Lipno ještě nějaká voda upouští.
5: Podle Poláka se letošní sezona s tou loňskou nedá vůbec srovnávat. Spojené státy požádaly o vydání 4 zadržených Mexičanů stíhaných kvůli drogám a terorismu. 2 s vydáním souhlasili, 2 zůstávají v Česku ve vazbě. Potvrdil to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Spojené státy americké viní z pokusu o nákup zbraní na českém území, a to výměnou za drogy. Teď se ještě podíváme k nám. Praha pořídí 2 přístroje pro kontrolu dopravních přestupků, poslouží pak magistrátu i policii. První umožní odhalit elektrokola, která byla upravena pro vyšší než povolenou rychlost a nadále nesplňují definici jízdního kola. Druhý pak odhalí motocykly a automobily, které mají upravené výfukové systémy cíleně způsobující vyšší hluk.
7: Přijďte se osvěžit. Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Opět nám v průběhu dnešního odpoledne bude foukat svěží severozápadní vítr. Obloha jasná, slunečná, maximální teploty se budou dostávat na 27 stupňů.
4: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
8: Je tady polovina týdne a také polovina dnešního dne. Vlastně úplně přesně 12 hodin, pravé poledne, 2 minutky k tomu. Já vám přeju nádhernou středu, která dnes bude výjimečná. Bude výjimečná, protože nás dnes čeká zatmění slunce. I k tomu se dneska dostaneme. Každopádně je jasné, že dnes večer na chvíli slunce svítit nebude. A určitě se na to nedívejte bez ochrany očí. Je to velmi nebezpečný. No a když teda sluníčko svítit nebude, tak já vás teď vezmu tam, kde slunce svítí. Take me where the sun is shining, rok 1996 a srdcovka s číslem 1. Take me

Takhle zní rok 1996. Srdcovka s číslem 1. Take me where the sun is shining. Nádherný start středečních srdcovek. No a my se posuneme o 11 let dopředu, konkrétně do roku 1996 a 2007 je kolik? Kolik? 11 let, ne? Říkám to správně. Je středa, pravý poledne, já byl včera na oslavě kamarádovo 40, já to asi nespočítám. Kolik to je? No to je jedno, nevadí. Nicméně, bavili jsme se o tom včera, že dneska si budeme povídat o táborech. A tak bych chtěl vědět vaší nejoblíbenější a nejlepší vzpomínku z táboru nebo ze soustředění, kdy jste byli děti. Dejte vědět na 777-937-777. No a když děti, tak si dáme taky děti tady u nás na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 2, Kids.

0: Prince Eitel Joe a Mark Wahlberg, hollywoodský herec ještě v dobách, kdy vystupoval jako rapper Marky Mark.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska v srdcovkách budeme vzpomínat na naše zážitky z tábora. 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Můžete psát, jako napsal třeba Kája. Čau, mě rodiče donutili v 9 letech jet na tábor. Nechtěl jsem, protože jsem tam nikoho neznal a bylo to moje nejlepší léto. Jezdil jsem pak každý rok. Na táboře jsem se naučil střílet ze vzduchovky. Házeli jsme tam i hvězdice má jako ninjové do dřevěných terčů. A večerní táboráky, ty byly nejlepší. Zdraví Carlos. Další zpráva. Ahoj, já byl na táboře dvakrát a vždycky super. Nejlepší byly noční bojovky, nic jsme nevěděli a najednou vtrhli vedoucí do chatky, probudili nás asi v jedno ráno a šlo se do lesa na stezku odvahy. Strašně jsme se báli, ale bylo to parádní. Na konci cesty jsme se podepsali na pergament a šli zpátky. Nejlepší dětství. Zdraví Tom. Díky za zprávu. Jana, no konečně taky děvčata vzpomínají na tábor, to mě zajímá. Jana píše, ahoj Jiříku, já nemůžu říct tedy jen jednu krásnou vzpomínku, protože jich mám nespočítaně. Na jednom úžasném táboře jsem strávila, wow, krásných 17 let svého života. Putovala jsem od dítěte po Prágoše až na vedoucího. A krásný bonus na závěr, že i když už 15 let nejezdím, tak přátelství, které tam vznikla, nerezaví a přetrvávají doteď. Hezký den, Jana. No to je nádhera. To je nádhera. Tak asi jako chlapi, když si měli vojnu, že jo? A tam vznikly nějaké jako přátelství, které trvají dodnes, tak věřím, že děvčata, u vás to právě může být i ten tábor. No krásná vzpomínka. Kam jste jezdili? To mě taky zajímá. Klidně můžete jako napsat. Uděláme takhle reklamu tehdejším táborům. Proč ne? 777-937-777. No a dáme si další srdcovku. Tentokrát českou. Od Evy Farné. Jmenuje se Ticho. To se velmi, velmi dlouho nehrálo v rádiu. Tak tady to máte. U nás. Na Hit Rádiu.
3: Ticho láká nemý chlad. Posílá

0: UB40 a nádherná romantika. Taky krásná verze legendárního hitu Can't Help Falling in Love with You. Já vlastně jako pořád nevím, která verze je hezčí. Jestli tahle od UB40 anebo od Elvise Presleyho.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tady ty váhy mám úplně na stejno. Co vy? Co vám se líbí víc? Tahle anebo Elvis Presley. Každá má něco do sebe. Každá má něco do sebe, je to krásný. A stejně tak mají něco do sebe tábory, na který jsme jezdili jako děti a na to dneska vzpomínáme v srdcovkách. Tak Martina píše: já jsem byla na táboře vždycky moc spokojená, dokonce jsme se po letech s mojí vedoucí sešli na pokoji v porodnici, byla mi povědomá a až přišel její manžel na návštěvu, tak mi to došlo, on byl táborový vedoucí, tak to bylo shledání po letech, to je nádhera. Mějte se hezky, Martina, krásný, to je to prostě boží. Další zpráva. Ahoj, já jsem jako dítě jezdila na Bílou skálu u Číměře v jižních Čechách a dneska už 11. rokem tam jezdím taky, ale jako dospělá. Každý rok tam totiž probíhá tábor pro dospělé a je to super. Takže se vrátíte zpátky do dětství, i když vám je třeba 18 nebo 60. Fakt doporučuju Iva. Tyjo, dobrý tábor pro dospělé, to jsem nikdy neslyšel. Ale zajímalo by mě, jak to jako probíhá. Jestli taky v noci běháte do chatek, aby vás vedoucí nechytli. Hrajete flašku třeba? To by mě fakt zajímalo, na to musím kouknout. Dobrý, tábor pro dospělé, why not, jak se dneska říká. Co si dáme za srdcovku s číslem 6? Na přání. Dejte vědět. 777-937-777. Klidně to může být nějaká táborovka. Nemusí to být jako úplně táborovka od ohně, ale může to být třeba něco, co máte spojeného s tehdejšími táborovými diskotékami. No dejte vědět. 777-937-777. Dáme si srdcovku na přání už za chvíli.

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Girls na Hit Radio s písní Konec světa. Trošku symbolicky, když je dneska to zatmění, že jo, kdo ví, co se všechno stane večer.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Tak, do večera času dost, tak si aspoň dáme srdcovku na přání. Mám tady nádhernou, až dojemnou zprávu, kterou napsal Honza. Píše, ahoj, já jsem ročník 88 a ve 12 jsem zažil svůj nejlepší tábor v životě. Na závěrečné diskotéce jsem tančil Ploužáka s Ivetkou, nejhezčí holkou z celého tábora. Stáli jsme od sebe asi metr daleko, natažený ruce, držení za ramena a pas. Úplně to vidím, to jsme zažili každý. Ale byl jsem na vrcholu blaha. Dostal jsem pak od ní i pusu a byla to moje první opravdová pusa v životě. Takže nezapomenutelný večer. A pamatuju si, že na té diskotéce jsem s ní pak ještě tančil i na vodopády. Tak kdyby si našel Chaos a pustil mi je, bylo by to nejlepší, co bys mohl dneska udělat. Tak děkuju moc. No tak není zač, tady to je.

Rain na Hit Radio, where is my husband, tedy kde je můj manžel, no kde, v hospodě, no tak, kde ho taky jde hledat ve středu večer. 12 hodin 43 minut, dneska je opravdu středa a dneska je opravdu ten den, který opět vybízí k tomu vyrazit někam do města, dát si na terase někde drink, bude krásně k tomu navíc, naprosto neuvěřitelná nebeská podívaná, která se bude opakovat až zase za dalších zhruba 50 let, zatmění slunce, není to opravdu bezpečné. Není to bezpečné dívat se na zatmění slunce bez jakýhokoliv, já nevím, těch speciálních brýlí a tak podobně, bez jakýhokoliv filtru. I o tom si budeme povídat v příští hodině. Máme tady nějaké jako tipy, jak po domácku si zkusit vyrobit nějaký prostředky na to, aby se mohli podívat v klidu večer. Ono to jako vypadá, ono vás to úplně nebude bolet, ale odborníci opravdu jako tvrdí, že pokud se budete dívat jenom tak na zatmění slunce, tak se to může projevit klidně za měsíc, za dva, za rok a je to nevratný, to poškození zraku. A pozor, dokonce, pokud to budete natáčet třeba mobilním telefonem, tak vám to může zničit i ten fotoaparát v tom mobilním telefonu. Není to fakt jako sranda, proto se o tom tak často mluví a i proto my o tom budeme spolu mluvit po 13. hodině tady na Hit Rádiu. Do té doby například Daniel Potter s hitem Bad Day, tak trošku symbolicky, kdyby se vám náhodou dneska ten telefon fakt jako zničil. Takže Den blbec si dáme i tady na Hit Rádiu. Za chvilku.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zhasni, tak se jmenuje ten hit. No, dneska se zhasne večer na chvíli v rámci zatmění slunce. 12 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio, za chviličku zprávy, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Krátká přerušovaná kolona se tvoří na Pražském okruhu od sjezdu z D5 směrem k D1. Na úrovni Jesenice pak v obou směrech počítejte s více auty, ale zdržení by mělo být pouze nárazové. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Ode dneška platí nová pravidla pro obaly. Mimo jiné mají omezit používání takzvaných věčných chemikálií. Potravinářská komora se proti části nových požadavků Evropské unie vymezuje a upozorňuje na jejich náklady. Její mluvčí Marek Zemánek.
3: Přechod na nové obaly si vyžádá obrovské investice do nových technologií, testování i samotných materiálů. Ostatně i sama Evropská komise vyčísluje celkové náklady na 36 miliard eur. Lze tedy předpokládat, že se tyto výdaje postupně promítnou i do finálních cen potravin.
2: Podle komory bude potřeba pravidla v dalších letech zjednodušit a přizpůsobit tomu, co je pro výrobce v praxi skutečně proveditelné. Resort kultury přispěje na restaurování pomníku lidických dětí. Dohodli se na tom ministr kultury a ředitel památníku Lidice. Památník od státu dostane zhruba 9 milionů korun. Veřejná sbírka na pomníky lidických dětí od Marie Uchytilové zatím vynesla 5 milionů. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavilo už 12 ze 16 německých spolkových zemí. Mezi nimi Bavorsko, které sousedí s Českem. Druhý náš soused Sasko naopak odmítlo zákaz pozastavit. K opatření přistoupily zemské vlády kvůli nízkému stavu hladiny splavných řek. A teď se ještě podíváme k nám. Pod širým nebem odstartuje večer oslava nového cirkusu a divadla Letní Letná. Festival zve ke společnému sledování hry nebeských těles, tedy částečnému zatmění slunce. Vystoupení hlavní zahajovací hvězdy australského souboru Cirka začne pak v 8:30 a už za hodinu se na Letné otevře festivalová chill a drink zóna.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Procházce na Letnou bude nahrávat i dnešní odpolední a večerní počasí. Jasná, skoro jasná obloha, odpoledne slunečno, maximální teploty 27 stupňů.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: 1 hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, ještě dobrou chuť k obědu přeju, pokud jste vyrazili na pozdější oběd, anebo jste se o chviličku zdrželi. Dneska večer, tak nás tedy čeká opravdu nádherná nebeská podívaná. Pokud se chcete dívat večer na zatmění slunce, ale nemáte speciální brýle, tak úplně na rovinu už asi jako neseženete. Všude vyprodáno, myslím ty s certifikátem. Koukal jsem taky do hobby marketů snad po celém Česku a ani svářická sklíčka nikde nejsou. No úplný blázinec, ale jsou určité možnosti, jak můžete pozorovat zatmění slunce i dneska večer, i přesto, že ty brýle nemáte. Řeknu za chviličku víc, teď Miraj, hezký odpoledne.

rádiu na středeční odpoledne, Kristýna Perry. Za chviličku bude čtvrt na dvě, pomalu ale jistě odpočítáváme čas do velké nebeské podívané, které nás čeká dneska večer, a to je zatmění slunce. Zatmění slunce, bude to asi jako krásný zážitek, jenom pozor, při neopatrném pozorování opravdu může dojít k nevratnému poškození naší sítnice. Tady je fakt jako ukazováček nahoru, může vám to dokonce i zničit foťák v telefonu, a proto je opravdu velmi důležitá ochrana očí i našich iPhoneů a dalších telefonů. Podle odborníků bohužel nestačí ani disketa od počítače, přes kterou jsme se dívali v 99. Pamatujete si tady na tu dobu? Kolik vám tenkrát bylo? To mě zajímá. Dejte vědět na 777-937-777. Jak si vzpomínáte na to pozorování v roce 1999? Mě bylo 13, pamatuju si, že jsme stáli s rodičima venku a právě měli jsme svářický sklíčka, přes který jsme koukali. Další sousedi koukali přes disketu od počítače, protože teď jsme doma měli všichni, že jo, milion. Když jsme nahrávali tenkrát hry do počítače a jedna hra byla třeba na 76 disketách, ale to už je úplná prehistorie. A pamatuju si, že tenkrát opravdu jako celý sídliště bylo venku, pozorovalo, bylo to neuvěřitelné. Fakt jako silná vzpomínka. Tak dneska zažijeme tedy něco podobného. Akorát odborníci opravdu tvrdí, že už nejde se, nebo nedoporučuje se dívat ani přes ty diskety. Co jsem ale našel, tak jsem našel zajímavý tip, a to je, když se vezmete jenom jako obyčejný papír, A4 papíru, jo, a uděláte si do něj malou dírku. A teď důležitý, nekoukáte tou dírkou na to sluníčko, ale postavíte se zády ke slunci a necháte to slunce, ať prochází skrz tuhle malou dírku, a ono se vám promítne krásně useknuté na zem. Takže vlastně jako vidíte ten stín a vidíte, jak to vypadá, jak je to zatmění, jak postupuje, a vidíte to všechno jako na zemi. Jo. Je to tak jako asi příjemná chvilka s dvojitým kondomem. Není to takový, není to úplně doopravdový, ale je to bezpečný. No, tak můžete to vyzkoušet dneska večer. Brýle už asi neseženete.

0: Clean Bandit na Hit Radio ve 13 hodin a téměř 25 minut. Za chviličku divoký byl taky Lady Gaga, nebude chybět ani Miles Smith a já připomínám, že v pátek tady pro vás opět na Hit Radio budu mít speciální věc a to až 10 000 korun na nákup pohonných hmot. Stačí, když s náma budete hrát dokonalou desítku, dostanete ode mě 10 otázek, za každou správnou odpověď 1 000 korun, takže až 10 000, to je dokonalá desítka. Nebude to nic extra těžkého, samozřejmě chápu, je horko, takže nebudeme si zavařovat mozek. Stačí se jenom zapojit do naší hry. Jak se můžete zapojit, tak to se dočtete na našem webu hitradio.cz. Za chviličku, jak jsem slíbil, další hity. A pokud jste právě teď za volantem, tak šťastnou a hlavně pohodovou cestu bez nervů.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.

0: Například Hello, ovocnou svačinku, různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen

0: Lady Gaga a Bruno Mars na Hit Radio. S váma Jirka Plnář, 13 hodin, 630 minut. Už máte plány na víkend, je nejvyšší čas, je středa, jo? Tak mám pro vás pár tipů. Co kdybyste zažili třeba koncert, který jste ještě nikdy nezažili v nádherném prostředí moravskočeských Vinic? Co? Hudba na Vinicích. Hudba na Vinicích je nádherný projekt, který pokračuje po celý srpen a můžete si opravdu vybrat z koncertu jako třeba nádherný koncert Davida Kolera, který bude teď skoro okolností 14.8. 13. zítra duo Krhut a Kozub u Táboráku. To bude asi jako neuvěřitelný, ale tam už se nedostanete, to už je vyprodaný. Ale můžete se dostat třeba ještě na koncert MIG21. Koukám, olympici taky budou, ale taky už vyprodáno, ale zároveň je tady další nabídka třeba zažít Čechomor, nebo Tros Diskotékos, Marie Rotrovou, Tata Boys, znovu David Koller bude 21. v Třebí v Licích, na vinařství Johan V. Tam jsem byl osobně, je to nádherné místo, jo, ale není to jediný vinařství v rámci celých koncertů Hudba na Vinicích. Doporučuji, podívejte se, zažijete opravdu takový ten nádherný pocit toho, kdy tam není tolik lidí, ten interpret je tam ve výsledku jenom pro vás. Teď díky tomu suchu a horkým večerům, tak je to vlastně jako strašně příjemný i pro vás jenom tam tak sedět, zapadá sluníčko, vy máte tu dvojku bílého a užíváte si léto tak, jak si vlastně zasloužíte. Takže udělejte něco pro sebe a vyražte na velmi neobyčejný, troufnu si říct, až výjimečný zážitek, a to v rámci Hudby na Vinicích. www.hudbanavinicich.cz, my Hit Radio doporučujeme.
1: Hit Radio City.

Dneska také vzpomínáme i na zatmění slunce z roku 1999, které jsme tenkrát pozorovali. Někdo už byl dospělej, možná jste byli ještě jako děti, možná jste ani nebyli tenkrát na světě, tím pádem do té diskuze se asi moc nezapojíte, ale můžete aspoň poslouchat. Je třeba příběh Lukáše, který píše na WhatsAppi Rádia 777-937-777. V roce 99 jsme s kamarádem vyrazili za zatměním stopem do Rakouska. Oběma nám bylo 22 let, auto nás vyhodilo kousek od Salzburku, kde bylo úplné zatmění a byl to skvělý zážitek. Trošku problém nastal až potom, kdy se na jediné parkoviště v okolí začaly stahovat davy nám podobných stopařů ze široka daleka a snažili se ukecat řidiče, aby je vzali. Panovala tam ale všeobecná euforie z krásné podívané, takže i řidiči byli velmi ochotní a zpátky k hranicím se vracela narvaná auta. Velmi rád na to vzpomínám a těším se na dnešní zatmění, i když nebude úplné. Zdraví Lukáš. Krásná vzpomínka. Tohle prostě, jak říkám, to jsou prostě chvíle, které jsou opravdu jednou za život. A je vlastně zvláštní, že my vzpomínáme na rok 1999, jak jsme tady v Česku sledovali zatmění slunce a vlastně všichni na to vzpomínáme jako na úplné zatmění. A přitom tenkrát taky nebylo úplné. Taky bylo jenom částečné. Bylo jako z velké části, ale nebylo úplné. Takže Lukáši, děkuju za tuhle vzpomínku a věřím, že dnešní večer si 100% užiješ a doufám, že vy také. Za chviličku Damiano David, taky Adele a nebude chybět ani Eminem s Rihannou ve famózním duetu Love the Way You Lie.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Eminem a Rihanna na Hitrádiu v duetu Love the Way You Lie. Je 13 hodin 58 minut. Pokud jste právě teď za volantem, dobře poslouchejte. Máme pro vás aktuální info z dopravy.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Více aut hlásíte z oblasti kolem Černáku směrem do Kbelské ulice nebo pak v centru metropole v okolí magistrály. Zdržení do 5 minut je pak na Pražském okruhu na úrovni Jesenice. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Někdy je čas začít znovu.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Dnešní ráno bylo citelně chladnější než ta předešlá. Na několika místech v Česku dokonce mrzlo, a to díky jasné obloze a suchu. Pod nulu klesla teplota na Šumavě nebo v Jizerských horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách. Tady naměřili minus 3 stupně. Krajský soud v Brně při prodlužování vazby porušil práva Tomáše Jiříkovského z bitcoinové kauzy. Konstatoval to dnes ústavní soud. Chyboval, když obhajobě neumožnil reakci na vyjádření žalobců. Jeho usnesení proto ústavní soudci zrušili. Na svobodu se ale Jiříkovský nedostane. Platí totiž předešlé vazební rozhodnutí městského soudu v Brně. Obhájkyně zlata Barbora Sémanová bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži, a to na trati 200 metrů volný způsob. Dohmátla v čase 1:57 a byla nejrychlejší ze všech 45 závodnic.
13: A člověk trošičku kalkuluje, nechce jít úplně naplno, zároveň to nechce podcenit, takže to bylo hodně takový rozvážný asi. Já si přiznám, že mi to tolik jako sil nevzalo, tím, že jsem vlastně nedojela úplně na krev a neumím ten sprint ještě tolik rozjet, takže zatím klepu, že super, máme tady maséra, fyzioterapeutku, takže všechno řeším postupně a zatím klepu, že dobrý.
1: Semifinále čeká Báru Sejmanovou dnes v podvečer a my se teď podíváme ještě k nám. Praha bude mít nově několik ulic a jedno náměstí pojmenované po známých herečkách. Připomínat budou například Libuši Havelkovou, Hedy Lamarovou nebo Vlastu Matulovou. Rozhodli o tom pražští radní. Na Barandově bude kvůli nové výstavbě prodloužena ulice, která už teď nese jméno herečky Lídy Bárové.
14: Přijďte se osvěžit! Tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Dnešní odpoledne v Praze a okolí nabízí hezké letní počasí. Většinou skoro jasná slunečná obloha, maximální teploty 27 stupňů a mírný vítr.
15: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, venku další nádherný letní den a možná, že jste zůstali stát s otevřenou pusou, jako já, když jste poslouchali zprávy a slyšeli jste, že dneska nad ránem mrzlo, to je zpráva z dneška.
1: Ano, je to, Jirko, dnešní zpráva, no tak i to už se pletí.
0: To není možný, ne? Že u nás jako, já jsem koukal, jestli nemáš nějaký jako čaj tady sebou, říkal jsem si, co to piješ za čaj, to je normální houbovej čaj.
1: Ne, rána byla chladnější v celé zemi.
0: Fakt, jo.
1: A na těch horách to někde vypadalo i takhle, jak zaznělo.
0: To je neuvěřitelný, no tak vidíte, ta zima už se blíží, kde jsou ty tropy? Měli bychom začít psát Ježíškovi. No, tak jo, tak děkujeme pěkně za to malé ochlazení a za chviličku ruleta dvojsmyslu. Teď poetika.
16: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřen. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Poetika blízko a ve 2 hodiny odpoledne, 5 minut k tomu posloucháte Hit Radio a protože je středa, tak je tady naše oblíbená ruleta dvojsmyslu. Znovu připomínám WhatsApp 777-937-777. Můžete posílat cokoliv, co vás napadne, můžete to napsat, anebo samozřejmě můžete namluvit hlasovku, to už nechám na vás. Je to každý týden stejné. Ruleta nám vytočí téma, které může zaznít jak v ložnici, tak potom právě na některém z dalších místech. A my si jdeme hrát s češtinou a také jdeme posouvat hranici našeho humoru a vyzkoušíme, jak tenký led je opravdu, nebo jak moc tenký je led, na kterém budeme stát, jestli nám tu ruletu zakážou do příštího týdne, anebo ne. No tak jdeme na to, bez obalu.
2: Co může zaznít v ložnici a...
1: A při zatmění slunce. Dneska je to jednoduchý, respektive je to úplně jasný. Čeká nás výjimečná nebeská podívaná, takže co může zaznít v ložnici a při zatmění slunce? Tak... První, co mě na to napadá, já to odstartuju, abyste měli čas popřemýšlet a posílat. Napadá mě... Tak tohle, že byl teda ten životní zážitek? OK. 777-937-777, teď to nechám na vás a uvidíme, jak daleko se dostaneme k hranicím českého humoru. Tak

0: Dvě hodiny odpoledne, 13 minut k tomu posloucháte Hit Radio a ruletu dvojsmyslu. Dneska tak máme téma, co může zaznít v ložnici a při zatmění slunce. A musím jako říct, že já mám pocit, že jsme všichni tak jako podobně staří a jsem pyšnej na naší generaci, protože my ještě máme smysl pro humor a nebojíme se to říct, ale musím teda říct, že některé věci já se bojím přečíst takhle živě do vysílání. Tak maličko to jako scenzuruju, ale jinak je to skvělý, tak asi začnu prostě hned tou první palbou a to je: vem si brýle, jinak tě budou pálit oči. Tady bych to asi možná mohl už ukončit. Další. Hotovo a teď zase za 10 let. Hezký, ze života. Tady je někdo dlouho ženatý, si myslím. Další. A tohle je moc. A napsala to Lucka. Mamka říkala, že to v 99. bylo lepší. Mě vyhodí za to. Další zpráva. Čekám na to 20 let a za minutu bylo po všem. OK. Co hlasovky? Posíláte hlasovky na 777-937-777. Něco tady máme. Tak schválně.
1: A to bylo jako všechno, jo? Takový obrovský povyk kvůli takový chvilce? Nic moc.
0: Ano. To je taky ze života. Další zpráva, která mi sem přiletěla. Ještě chvíli už to bude, koukni na ten prstenec. Zajímavý, tomu nerozumím, to si budu muset nechat přiložit, ale hledám i ten nejlepší. Tak zkusím se tady tím opět ještě dál jako pročíst. Bolí mi z toho bránice. Dáme ještě dva hity. Black Eyed Peas, teď Benson Boone a pak vyberu nejlepší. Tak pište dál.

Started, my nebudeme startovat, my to ukončíme. Radši pro jistotu. Dnešní roleta velmi výživná. Teď prosím puritány a milovníky kvalitního humoru, aby na chviličku si zacpali uši, protože jdeme do finále naší dvojsmyslné rulety. Čeština je v tomhle nádherná. Co může zaznít v ložnici a také při sledování zatmění slunce. Tak mám tady pár posledních typů a jeden nejlepší. Tak tohle taky hezký. Tohle až budeme vyprávět dětem. To ne. Škoda, že to bylo jenom částečně. Příště už snad bude celej. Bože. No a teď za mě asi úplně jako nejlepší. Jaké to bylo? Nevím, asi dobrý. Zeptáme se Pavla. Ten to celé natočil z balkonu. Já tě potřebuju živě tady ve studiu. To je geniální. To je tak typicky český. Je to, tohle by se mělo normálně vytisknout a pověsit v Louvru. Celý to natočil z balkónu. Boží.

velikonočních hřích na Hit Rádiu ve 14 hodin 35 minut. Dneska by byl hřích, kdybyste o půlnoci nesledovali hvězdnou oblohu, protože samozřejmě všichni se baví o zatmění slunce, které bude večer, zhruba od 7:45 do 7:45, ale to, co přijde v noci, tak to bude jako taky nádherná podívaná, protože dneska vrcholí Perzeidy, to znamená, že dneska bude padat jedna hvězda za druhou, tak jestli máte chviličku volno, začněte si sepisovat všechna vaše tajná přání, aby se to stihli. Já se přiznám, že jsem jednou sledoval Perzeidy, že to bylo neuvěřitelný. Bylo to krásný. Když si představíte, jak padá hvězda, tak to víte, ale tady, tak to není jenom, že padne hvězda, ale tam normálně vidíte třeba jakoby ohnivou kouli, která prořízne tu oblohu. Fakt to stojí za to. Navíc to vypadá, že budeme mít Azuro, takže jestli někdy, tak určitě dneska. No a teď další hvězda na Hit Rádiu.

Chviličku před 3:45 Ed Sheeran na Hit Radio, do 15. hodiny ještě Offenbach, Shakira, taky celé nádherný duet. To si zasloužíte dneska, za to, co předvádíte v práci. No a taky si zasloužíte i naší odpolední show, dobře vám tak, bude s vámi i dneska mezi 15. a 18. hodinou. Já jsem Jirka Vlnář, budu se na vás těšit zítra, zase ve 12 hodin, kdy nás čekají další srdcovky. Tak se máte i vy na co těšit. Tak se smějte.

0: z DPH! Pryč z DPH!
1: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Na sjezdu z D5 od Rudné počítejte s kolonou, ta pokračuje pak směrem k D1 na úrovni Jinočan a Ořechu, zdržení je kolem 10 minut. Menší nárazové popojíždění je pak na úrovni Jesenice, a to v obou směrech. 5 minut nabíráte v koloně na jižní spojce a Barandáku směrem do centra a silnější provoz jste hlásili také z Bubeneckého tunelu, a to od Troje dál směrem do Davids. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Jsou dny dobré, lepší, a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 15. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Zítra v podvečer se po opravách otevře frekventovaná Kbelská ulice. Původní harmonogram počítal ze 100 dny práce. V soutěži se ale podařil počet dnů snížit na 45. Teď bude uzavírka ještě o 2 dny kratší, jak říká starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.
4: Můj názor na Kbelskou je ten, že se dají dělat věci rychleji. Díky naší intervenci byla opravená o 57 dní dříve a osvědčil se zde režim 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
1: Spolu s plným obnovením provozu v Kbelské skončí v jejím okolí i celá řada uzavírek. Hasiči od večera zasahují u požáru skládky odpadu v Chrástu na Příbramsku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Zásah může pokračovat i zítra. Obyvatelé nedaleké Březnice dostali doporučení, aby nevětrali. Slovensko odhalilo ruské součástky ve dvou testovaných kamerách na zjišťování přestupků v silničním provozu. Označilo je za bezpečnostní riziko. Spolupráci s dodavatelem části systému ukončilo. Tamní opozice volá po odvolání ministra vnitra.
0: City Extra.
1: Pod širým nebem odstartuje večer oslava nového cirkusu a divadla Letní Letná. Festival dnes láká ke společnému sledování zatmění slunce. Po 9:30 večer pak bude následovat vystoupení hlavní zahajovací hvězdy australského souboru Cirka. Letní Letná se naplno rozjede pak zítra, kdy se už hodinu před polednem spustí program dětské scény. No a společně se tam podíváme už za chvilku.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: A máme ideální festivalové počasí. Bezoblačný den, bezoblačné odpoledne, skoro jasná obloha a teploty kolem 26.
0: Hit Radio City.
6: Krásné odpoledne, 2 minuty po 15. S vámi Kateřina Pechová. Ano, dneska během odpoledne se podíváme i na Letnou. Hit Radio. Ale do uší k tomu samozřejmě ty nejlepší hity, jak jste zvyklí. Za chvilku Olga Lounová a teď jsou tu Imagine Dragons a Natural. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

A to je základ. Olga Lounová s námi na Hit Radio City. No prosím vás, budeme slavit Den slonů. V pražské zoo se to bude slavit už tuhle sobotu. Takhle, sloni jsou fascinující zvířata. Krom toho, že jsou obrovský a nechcete, aby na vás šlápli, tak oni jsou extrémně zajímaví, protože třeba jenom jejich mozek váží až 5 kilo. Představte si to, tahat 5 kilo v hlavě, jo. Poznají se v zrcadle, což občas nedokážeme ani my, to, co si budeme povídat. A dámy, pokud jste některá těhotná, tak vězte, že slonice jsou březí 22 měsíců. To je příšerný, strašné utrpení. No a teďkon v pražské zoo vlastně žije 6 slonů indických, je tam 5 samic a jeden nový samec, Maxim, jo, ten tam dorazil letos. A čeká vás fantastický program, budou komentovaný předání takzvaného enrichmentu, což jsou věci a předměty, které slonům zpestřují život. Bude samozřejmě komentovaný krmení, taky bude komentovaný, prosím vás, koupání slonů. Tam vám i vysvětlej, proč je to pro ně důležitý. Jo, fantastická věc, program na celý den. No a navíc si tam, prosím vás, můžete ze sloního trusu vyrobit ruční papír. Já už jsem to tam takhle dělala před asi 3 rokama a je to skvělý zážitek, takže vřele doporučuji, vůbec se toho nebojte. Věřte mi, že je to skvělá vzpomínka a už nikdy to nedostanete z hlavy. Kompletní program na webu zoo a určitě tam v sobotu vyražte. Další hity právě teď, tohle jsou Lost Frequencies. We're dead.

0: Kamarád právě teď v éteru Hit Radio City. A prosím vás, důležitá otázka na vás všechny. Ta noc, to bylo skvělý, co? Ten chlad. Já si myslím, že jsem stihla během noci nastydnout, pak jsem na sebe nechala otevřené okno, ale jak bylo krásně, ten čerstvý vzduch ještě ráno, jak se to drželo. Mám pro vás skvělou zprávu, protože minimálně ještě dneska v noci to tak bude. Jo, takže ještě nasajte ten studený vzduch, protože pak o víkendu bude opět peklo a příští týden už se to zase srovná, zase bude pršet, tak jsme zvyklí, pěkně český léto, že jo. Tak jenom, jestli vám to trošku pomohlo přes tu noc, tak jo, nádech, výdech, pohodička. A ty nejlepší hity k tomu. Za chvilku Rehab nebo třeba Maroon 5, tak buďte s námi.
1: Ky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
3: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
1: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepý. Natočím to.
4: No tak všechno velkolepě.
5: Všechno velkolepě.
1: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: Verona Endless Day, posloucháte Hit Radio City a my se teď jdeme podívat na Letnou.
1: Přepojujeme vysílání na pražskou Letnou. Velectěné publikum, dámy a pánové, vítejte na největším festivalu nového cirkusu Letní Letná.
2: Ahoj přátelé, zdraví vás Dominik z Letenských sadů. Z Letenské pláně jsme se po pár dnech přesunuli a tady to nebude jenom jednodenní záležitost. Letní Letná začíná a já, Dominik, tady nejsem sám, je tady se mnou taky Andrejka Bezděková, Vincent Navrátil.
3: Krásné odpoledne, dámy a páni.
4: Skutku krásné, já nerozumím tomu, dneska se asi zapomnělo na globální oteplování, protože my jsme venku, stojíme a je nám strašně příjemně. Jak jsou tady ty stromy, je tady jako opravdu pěkně. A když mluvíme o pěkných věcech, tak bych ještě rád přivítal výkonnou ředitelku festivalu, Ivanu Pěkno. Zdravím vás.
5: Dobrý den.
4: Ivano, jste spokojená? Povedlo se vám to?
5: Tak my ještě jsme stále v přípravách, zároveň už to jakoby opravdu se odpočítávají minuty a za pár hodinek otevřeme brány našeho areálu. Už tady chodí první příchozí, počasí je krásné, čeká nás zatmění slunce. Myslím si, že není nic hezčího než po roce práce otevřít 23. ročník.
3: Ale pokud čtu ve vaší tváři správně, tak mě přijdete hrozně klidná a spokojená. Čtu to správně, nebo to umíte jenom dobře maskovat?
5: Tak my už nemusíme být profíci na to, aby jsme udrželi ten neuvěřitelný tým, který tady opravdu skoro od 1. srpna maká v těch obrovských vedrech. Vlastně udržovat je v dobré náladě. Nic jiného nám nezbývá, my se hlavně ho moc těšíme.
4: Já se vám něčemu přiznám. Já nenávidím festivaly, protože když tam přijdu, tak tam je divná energie. Já jsem sem přišel a tady je nádherná energie. Pro mě, jakožto pro člověka, který má panický hrůzy ze festivalu, protože mám pocit, že se to na něj všechno navalí, tak tady to je prostě překrásný. Sem přijdete, máte tady všude stánky, šapito, cirkusové věci. Já si připadám, že jsem se jako ocitl zpátky v minulosti v dobách, kdy ještě ten svět byl nádherný. A já jsem strašně rád, že nám to můžete dát, tady ten zážitek, když to je originální, vlastně dotknout se něčeho skutečného, protože dneska to je opravdu skutečný tady.
5: Je to tak. A hlavně tady bude živá kultura a to je strašně důležitý v současné době a prožívat živou kulturu společně, venku a být u toho.
2: Živá kultura, atmosféra, parádní energie, nesrovnatelná s nějakým festiákem, ale pojďme ještě těm posluchačům, co teď třeba míří z práce, jsou v autech, nastínit, jak vypadá ten areál. Jo, co tady všechno najdeme? Nádherný šapito, jasně. Já jsem přišel trošku později, tak mý kolegové uskusili nějaký dobrý sladkosti, prej.
4: Oni tady mají nějaký italský, jakože domácí italský sladkosti. Měla jste už?
5: Ježíš, tak to jsme ještě opravdu nestihli.
4: Tamhle vzadu je stánek a mají tam z Itálie dovezený sladkosti. Je to strašně dobrý to jídlo tady. Ale jaký teda program tady? Na co se lidi můžou těšit?
5: Tak základním vlastně pilířem celého festivalu nebo programu jsou zahraniční hvězdy. Jedna z nich začíná dneska už 7 hodin. Je to francouzský soubor Cirque Rasposo se svým představením Maury. A je to neuvěřitelný, ale je to už vyprodaný. A to samé se týká i dnešního dalšího souboru, který startuje náš festival a to je australský soubor Cirka se svým představením Wolf.
4: Ale i kdyby lidi teda nemohli dorazit na vyprodaný představení od Home, tak to znamená, že stále tady mají co získat na tom festivalu. Není to jenom o tom jednom vyprodaném představení, že?
5: Určitě ne, tak jako myslím si, že už naši návštěvníci jsou zvyklí, že tady panuje neuvěřitelná atmosféra, je tady krásná gastrozóna a myslím si, že přijít na drink, ochutnat tu atmosféru, na večer tam bude určitě i kapelka.

0: a hudební program, takže se dá i tančit, takže myslím si, že přijďte ochutnat, jak je to tady krásný a jak festival a popřát nám festivalu všechno nejlepší do těch dalších 19 dnů.
1: Je něco, co vás po tolika letech v pořádání festivalu dokáže ještě dojmout? Nebo už jste na všechno připravená a všechno už jste zažila?
0: Já se dojímám skoro každý večer, protože ten úspěch, který tady mají ty zahraniční představení i česká představení, tak je krásný. Lidi tady většinou a skoro každé představení stojí ve stoji a tleskají a to je největší odměna pro nás všechny, nejenom pro ty soubory, ale i pro nás, kteří to připravují.
2: A to je co? To je pěkné. Děkujeme Ivaně, pěkné výkonné ředitelce festivalu Letní Letná, který už za chvilku otevírá brány. My vám moc krát děkujeme a všechny vás sem samozřejmě zveme.
3: A jak říkají Francouzi na cirkusu,
2: to bude dobrý, to je večer.
0: Tak se těším.
2: A vám posíláme pozdravy, za chvilku se zase ohlásíme z Letní Letné.
4: Letní Letná. Letní Letná. Přijďte si užít to nejlepší z nového cirkusu s Hit Rádiem.

Linkin Park dohrávají v éteru Hit Rádia City. Hezké odpoledne. A už zítra, prosím vás, už zítra startuje další Czech Tour. Pojede se až do 16. srpna, opět je to samozřejmě na etapy a hned ta první etapa, stejně jako loni, pojede z Prahy do Karlových Varů. Takže můžete být u startu, jo, což bude podle mě naprosto jako skvělý pocit. Nebo samozřejmě pak můžete vyrazit na některý z těch dalších zastávek, jo. Druhý díl spojuje Mladou Boleslav s ikonickým vrcholem Ještědu, to bych teda šlapat na kole rozhodně nechtěla. Třetí den čeká na jezdce trasa mezi Pardubicemi a Dlouhými Stráněmi v Jeseníkách. No a v finále, stejně jako v roce 25, je trasa z Kroměříže na vrchol Pusteven v Beskydech. Chuch, samý kopce, jo. Tak pokud se rádi díváte na lidi, co fakt extrémně makají, tak máte možnost. Navíc ano, opět to přinese naprostý špičky celého toho sportu, takže nenechte si to ujít. K tomu na každém stanovišti doprovodný program, takže i vy se tam můžete zabavit. Všechny podrobnosti najdete na checktour.com, no a pak se jenom běžte podívat.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Rodeo dohrává v éteru Hit Radio City těsně před 16. Za chvilku Bob Sinclair nebo Lady Gaga, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Pražský okruh, tady počítejte s kolonou od Zličína, pokud jedete dál, kde jedna zdržení je kolem 10 minut. Komplikace hlásíte také na pražském okruhu na úrovni Jesenice, ale v obou směrech je zdržení pouze nárazové. Popojíždíte Štěrboholskou spojkou na úrovni Štěrbohol směrem do centra, zdržení do 5 minut, pak hlásí jižní spojka a Barandák v Dobříské nehoda směrem do centra, ale kratší zdržení, spíše nárazové. A pokud vyrážíte za námi na Letnou, tak nejlepší je to MHDčkem neboli tramvají. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Začala oprava povrchu vozovky na dvou jižních úsecích Pražského okruhu. Nejprve projde rekonstrukcí část mezi Kunraticemi a Hodkovicemi, poté mezi křížením s dálnicí D1 a Jesenicí. Práce potrvají do října, po dobu oprav je v obou směrech veden provoz dvěma zúženými jízdními pruhy. České dráhy dbají na prevenci kriminality, chtějí zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus. Jaká opatření zavádí, popisuje mluvčí národního dopravce Nikola Moravcová.
7: České dráhy instalují do příměstských vlakových jednotek 471 City Elephant moderní kamerový systém. Jde o další krok ve společném úsilí Českých drah, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, které dlouhodobě usilují o čisté a bezpečné příměstské vlaky.
1: Po dokončení instalace bude mít každá třívozová souprava 42 kamer. Mladíci v Chorvatsku vypluli v noci v silném větru na moře pouze v nafukovacím člunu. Teď po skupině turistů z Portugalska pátrají záchranáři. Dosud se podařilo najít živé dva z nich, další dva jsou nezvěstní.
6: City Extra.
1: Netflix začne po prázdninách natáčet v Praze seriál Tajemství všech tajemství podle knihy spisovatele Dana Browna. Děj začíná v Praze a poté se přesouvá do Londýna a New Yorku. Odehrává se mimo jiné v Klementinu nebo v bývalém židovském getu na Josefově. Natáčení by mělo začít po letních prázdninách v okolí Karlova mostu.
8: Přijďte se osvěžit. Tahické léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Tak to příjemné, jako je to dnešní, bude počasí i zítra opět chladná jasná noc. Do rána teploty klesnou na 12 stupňů, na okrajích města dokonce až na 8. Zítra bude foukat slabý proměnlivý vítr, jasno slunečno a maxima kolem 28.
6: Hit Radio City.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 16. A ano, jsme v polovině pracovního týdne, víkend je za rohem, to je krása. Hit Radio. Ty nejlepší hity do uší, k tomu právě teď Bob Sinclair a Love Generation.

0: Tohle jsou Coldplay, posloucháte Hit Radio City a co nás čeká teď? Teď se opět podíváme na Letnou.
1: Posloucháte živé vysílání Hit Radia z letní Letné. Dámy a pánové, tohle je cirkus.
2: Krásné středeční odpoledne přejeme z letní Letné, kde povídáme lidi, co mají s touto parádní fantastickou akcí co dočinění. Je tady s námi akrobat Vít Staša z Air Gym Art Company. Oni na letošní letní Letné uvádí Vertiš, svůj nejnovější projekt, který má právě nyní na festivalu premiéru a my jsme rádi, že jsme ho odchytili rovnou z tréninku. Ahoj, Víte.
3: Ahoj, zdravím všechny posluchače.
4: To nemusíš.
2: Vítku, hele, řekni mi, prosím tě, jaký to je bejt akrobat? Protože to je něco, co každý kluk chtěl bejt. Já jsem chtěl umět salto vzat, nenaučil jsem se ho a pozor, to mám maturitu z akrobacie, ale neumím nic. Je to krásný život, když na tebe nefunguje gravitace?
3: To bych netvrdil, gravitace vždycky zvítězí, ale je to krásný, člověk dělá to, co ho baví a to, co ho těší, ale zároveň je to hrozně náročný, protože trénujeme pořád.
2: Teď si přiběh tréninku, ne? Ty jsi přišel, nebo doskákal se k nám, my jsme to nevěděli, ale on dělal hvězdy, kotrmelce, přemety, parakotouly, vystřelili ho z kanonu a on dopadl přímo k nám do studia. Ale zajímá mě, prosím tě, na co ty můžeš nalákat teďkon, co je pro tebe to nejkrásnější, co divákům můžeš dát?
3: Naše představení, které se jmenuje Vertiš, tak to Vertiš znamená závrať a myslím si, že to je to, co se snažíme divákům nejvíc předat. Protože my pracujeme s velkými objekty, jsou to možné krychle, spirály a tak dále, které se hodně rychle točí, my se na nich hodně rychle točíme a myslím si, že se bude točit hlava nejenom nám, ale i divákům.
5: A prožíváte během svého vystoupení ještě vůbec nějaký pod sebe záchovy, nebo už jste to úplně vypnul a neznáte strach?
3: Strach samozřejmě máme, to nás provází úplně neustále, zvlášť jeden od druhého, když se třeba držíme navzájem za ruce a máme na zodpovědnost nejenom svůj vlastní život, ale i někoho jiného, tak rozhodně strach máme.
2: Ale když jste odskočil z tréninku, tak já si říkám, jak u akrobatu takovej trénink vypadá. To nemůžete dělat věci na půl, to musí být jako plnohodnotná show v podstatě. Tak na půl někoho chytím, uvidím, myslím, jako je to trénink, ne?
3: Je to tak, že když se zkouší představení, tak velká část toho zkoušení je technická. Takže zkoušíme hudbu, zkoušíme časování, ale zároveň, když potom projíždíme ty choreografie, tak je musíme jít naplno.
5: A máte pocit, že trénujete třeba nějakou sestou nebo nějaký trik a vložíte do něj spoustu úsilí, ale pak se mu nedostává žádného potlesku?
3: To je známý efekt.
2: To bylo těžký. Nám se to děje v rádiu totiž taky.
3: Je to tak, že ty nejjednodušší triky jsou nejefektnější a sklízejí největší potlesk, s tím, co to u čeho se nejvíc nadřeme, tak často pozná jenom člověk, který třeba akrobacii taky dělá.
2: Vítku, nejhorší věc, co se nám může stát v rádiu, když to pokazíme, je, že náš šéf se na vás bude mračit, jako se mračí teď, tady z letní Letné. Ne, je to miláček, ale co se může nejhoršího stát tobě? Můžeš v tomto představení si silně fyzicky ublížit? Můžou se diváci těšit? Můžou diváci vidět tebe na okraji života a smrti?
3: Doufám, že ne. To je to, čemu se všichni snažíme celou dobu vyhnout. Samozřejmě to riziko tam je, ale nemyslíme na něj. Prostě to se nestane.
2: Je to vzrušující, my se na to těšíme. My hrozně doufáme, že tě stihneme, protože vy jste všichni tady hrozně vyprodaný, ale nebojte, přátelé, samozřejmě ještě nějaký lístky jsou, že naběhněte a koukejte se na tyhle neuvěřitelné Spider-many živě, ne v kině.
5: Vítku, my vám přejeme, abyste létal vysoko a přistával hladce. A doufám, že se na nějaké představení i my přijdeme podívat.
3: Děkuji moc.
2: Jestli ještě toho tréninku můžu chvilku zdržovat, pár slov přímo našim posluchačům, co uvidí, co prožijou, co se v nich bude odehrávat, když zavítají na letní Letnou a Vertiš.
3: Jak už jsem říkal, zažijou závrať, protože nás uvidí, jak lítáme rychle, lítáme vysoko, je to krásně barevné, krásně nasvícené a je to strhující.
2: Nebojte, ale k té závratě všichni dostanete pláštěnky, těch se budou točit. Takže přátelé, my se na to těšíme, těšte se na to s náma. Za chvilku se zase ohlásíme z letní Letné, už se to tady kupí, už mají stánky otevřeno, tak doražte, přátelé, ahoj!
1: Letní Letná. Letní Letná. Přijďte si užít to nejlepší z nového cirkusu s Hit Rádiem.

0: Radio City.
1: Snou svačinku různé druhy za 8,90. Avanty, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Hit Radio.
0: Hit Radio.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Down. Don't worry alone v éteru Hit Radio City. Krásné odpoledne všem a my se jdeme opět podívat, jak to vypadá na letní letné.
1: Posloucháte živé vysílání Hit Radio z letní letné. Dámy a pánové, tohle je cirkus.
2: Krásné středeční odpoledne přejem z letní letné. Je tady Dominik, taky Andrejka a Vincent, ahoj.
3: Ahoj.
4: Ahoj. A hlavně je tady s náma úžasný legendární fotograf z tohohle krásného festivalu František Ortmann. 15 let to děláte?
5: Dobrý den všem, taky přeju krásnou středu. Ano, 15 let jsem součástí tohohle festivalu.
4: A řekněte mi jednu věc, jak se takhle fotí akrobat? To musí být strašně těžký. Vy máte sekundu na to, než proletí vzduchem, šestkrát se otočí. Jak to člověk udělá, že to není rozmazaný?
5: Tak sekundu nemám, je to mnohem kratší doba. Většinou tu jsou nějaké jako setiny sekundy. Kdyby letěl sekundu, tak to je úplně úžasný. Jak se fotí akrobat? Fotí se vždycky ve tmě, což je jako to složitý na tom zachytit to, aby to nebylo rozmazaný, jak říkáte. A ještě, aby tam byl ten pík toho čísla, který trvá opravdu, jak říkáte, tu sekundu. Takže já jsem takový fotograf tmy.
3: Vy jste hlavně zkušený matador tady na letní letné a tradičně bydlíte i ve své Maringotce. Tak dá se nějaký zajímavý snímek pořídit i právě odtamtud?
5: Tak, moje Maringotka, tu mi kdysi před těma 15 lety propůjčil ředitel festivalu Jirka Turek. Ta Maringotka je 110 let stará. Má teda ty rozměry 3x2 metry, takže spím každou noc na šikmo, ale je to úžasný, protože mě budí veverky, který mi skáčou po střeše. Vzhledem k tomu, že metr ode mě je Kramářova vila, kde spí premiér téhle země, která myslím si, že ten současný tam nikdy nespal, ale jako je vedle mě tohle ta vila, tak pořídit snímky se tam určitě dají. Vytvořil jsem tam už skoro 100 portrétů, každý ročník se tam pozvu takový ty hvězdy festivalu anebo významné osobnosti, který navštíví festival a udělám jim v té Maringotce portrét.
3: Takže už je to taková legenda.
5: Myslíte mě nebo tu Maringotku?
4: samozřejmě, že vás. Ale taková zajímavost, já jsem se vás předtím zeptal, že to se nesmí fotit bleskem, protože to je jako životu ohrožující, ne?
5: No, tak ono to má víc pravidel, samozřejmě používat blesk jako při jakýmkoliv představení. Já jsem mimo teda letní, tak moje začátky jsou třeba ve Státní opeře, kde jsem fotil 7 sezon, 56 operních inscenací a představa, že tam použijete blesk, tak vás odtamtud vyvedou, dají vám tam zákaz do konce života. To samý v tom novém cirkuse, akorát, že v tom novém cirkuse to má ještě jednu věc, když vám ten akrobat lítá někde 6-7 metrech nad zemí, v podstatě ve tmě a spole.

0: stát se jenom na ruce svýho parťáka a vy mu do toho blejsknete, tak on skočí o metr vedle a jak to dopadne, prostě bychom nechtěli nikdo zažít.
1: A krásná věc je na tom cirkuse, že tady má člověk pocit, že se zastavil čas. Vy tady spíte v maringotce, vy fotíte určitě i jiné věci a úžasně, ale co je právě to focení a obecně, co máte nejradši na tady té atmosféře, kterou tady máme?
0: Až tady strávíte díl času, nemusí to být zrovna 15 let, ale stačí jako doba toho festivalu, tak vlastně pochopíte, já teďko se tady z toho vašeho stanoviště, že jste uprostřed festivalu, dívám tamhle za zeď a tam vidíte ty karavany. A ty kampeny, tohle je zrovna francouzská kampeny, mají často svoje kuchaře, svoje zázemí, přijedou ve svých karavanech, to jsou vlastně domečky, kde oni žijou, mají tam často děti, jsou to celý rodiny, někdy tam jsou i babičky, dědečkové, který jim ty děti hlídají a vlastně ten festival, a není to žádný kliše, to je vlastně jako rodinná věc, to jsou jako rodiny, které spolu žijou, teď ještě samozřejmě ty disciplíny, které dělají, ta akrobacie, tam skutečně musíte na sebe spoléhat, jako ne na 100, ale na 150%. Tam uděláte chybu o 5 cm a má to fatální následky. Takže ta rodinná atmosféra, která tady je, včetně toho týmu, který to core jádro, který má dneska, já nevím, třeba 15 lidí, možná už 20, tak my v podstatě sdílíme taky úplně všechno.
2: No jako jsme tady, pravda, chvíli, ale ta rodinná atmosféra na nás sála. Ještě poslední otázečku. Ono se říká mezi fotografy, že nejtěžší na focení jsou koncerty, sport a akrobacie. Počítejme to mezi ten sport, ale určitě při té akrobacii jste viděl i věci, které lidský oko vidět nechce. Co jste zažil během té dlouhé kariéry při focení akrobacie?
0: Jako pokud myslíte jako nějaký...
2: No to, co úplně plánovaný nebylo.
0: Jo, tak to v podstatě zažijete ale u každého představení, co není plánovaný, protože vždycky se nějaká chybička, nikdo není dokonalej, stane. Ale samozřejmě tím, že já netrávím jenom čas s fotografováním těch představení, které vidějí diváci, ale často ty představení vidím dlouho dopředu a jsem třeba i u příprav nebo u tréninků tyhle lidi.
2: A pády.
0: Ano. A tím pádem vidím i ty pády, ty nezdary a není to ale ničím jiným než tréninkem, prostě ty věci nedokážete. A ještě k tomu, že jste říkal, nejtěžší je sport, akrobacie a ještě jedno téma fotografický jste jmenoval.
2: Koncerty. Kapely, teďky furt někam lítaj. No každopádně, my už to musíme vrátit zpátky na hity. Vy tady ještě budete dalších 15 let, takže vás určitě odchytíme a vyspovídáme ještě někdy. Tak ať se daří a i tento ročník je úspěšný.
0: Děkuju za pozvání a přijďte se všichni podívat na letní Letnou. Když dneska bude to zatmění slunce, tak to bude ještě zajímavější. Hezký den.
2: My předáváme slovo hitům a Káti, ahoj.
3: Letní Letná. Letní Letná. Přijďte si užít to nejlepší z nového cirkusu z Hit Rádia.

Je naprosto skvělá, co? A taky slaví narozeniny. Je to tak, dámy a pánové, Eva Farná dneska slaví Kristova léta, 33 let. Matka dvou dětí a jedna z nejvlivnějších žen českého showbiznisu, Eva Farná. Jo, kdo v tomhle věku může říct, že je 20 let na scéně, že jo? Technicky vzato už je v polovině cesty k tomu, aby se stala další Helenou Vondráčkovou, akorát s lepším Instagramem. Za svoji kariéru získala přes 40 prestižních ocenění v Česku i Polsku, včetně několika cen Anděl a Zlatých slavíků. Dneska je taky jediná česká celebrita, která zvládla body shaming s takovou grácí a takovým stylem, že z toho udělala celonárodní manifest sebevědomí. A celá jedna generace stárne s ní. Celá ta generace má v podstatě dneska 33, jo? Takže ano, přesně ten věk, kdy už vám měl směv vůbec rád, nespívá holka ze základky, ale vaše kolena, když vstáváte z gauče. Takže Evi, všechno nejvíc, nejvíc, nejlepší, jsi skvělá a buď skvělá dál. A vám už z douší za chvilku třeba Samfeld nebo Miles Smith.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky, kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: U One Republic v éteru Hit Rádia City těsně před 17. Za chvilku Tom Odell nebo třeba Katy Perry, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Na Pražském okruhu jsou komplikace už od sjezdu z D5, tady hlásíte kolonu na 15 minut, zdržení je také na Barandáku a v Dobříšské směrem do centra, tady se zdržíte taktéž 15 minut. Kratší kolona se táhne Štěrboholskou, pokud jedete na Běchovice, zejména na úrovni Štěrbohol, od Černáku se pak až ke Štěrboholím zdržíte minimálně 15 až 20 minut. Bubenecký tunel na Troju 5 minut v aktuální koloně a plní se také centrum metropole, zejména klasicky okolí Tančícího domu nebo Vilzonova ulice, a to v obou směrech. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 17. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Do částečného zatmění slunce v Česku zbývá už jen pár hodin. Maximum ukazu nastane zhruba ve 20 hodin 11 minut. Po půlnoci pak bude možné pozorovat padající hvězdy. Za pražské planetu Lenka Soumarová.
3: Budou vidět Perseidy, nejlépe se pozorují až k ránu. To maximum nastává v 5 hodin ráno a je potřeba, aby člověk se díval nejlépe směrem k tomu souhvězdí Perseidy. Na východ, severovýchod je tedy lepší počkat si až na druhou polovinu noci a ráno.
1: Pozorování nabízí také hvězdárny, jejich seznam najdeme na webu www.astro.cz. Úklid na Smíchově budou hlídat úředníci Prahy 5. Firmy musí nově pořizovat fotky vysypaných košů a vyčištěných prostranství. Radnice na začátku srpna změnila úklidovou firmu. Od obyvatel pak obdržela řadu stížností. Kvůli vysokým teplotám, kdy se koše plní lahvemi od pití, radnice objednala i noční vyvážení odpadu. Úroda chmele bude letos nižší, plodině navíc chybí dostatek alfa hořkých látek, které určují kvalitu. Sucho a hlavně vysoké teploty na konci června nenávratně poškodily vršky u některých odrůd. Poptávka pivovarů bude i přesto pokryta. Pouze 2 ze 6 českých beach volejbalových párů vstoupili úspěšně do mistrovství Evropy ve Starých Jablonkách. Kateřina a Anna Pavelkovy zahájili turnaj v Polsku výhrou nad další sourozeneckou švýcarskou dvojicí. A zvítězili také Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Noc bude chladná, ale jasná, 13 až 11 stupňů, to jsou ranní minima. Zítra nás pak čekají letní hodnoty 28 stupňů a jasná obloha.
2: Hit Radio City.
0: Hezké odpoledne, s vámi Kateřina Pechová, 3 minuty po 17. Odpolední show pokračuje za chvilku opět na Letnou, teď je tu Katy Perry.

0: Tom Odell dohrává v éteru Hitrádia City. Krásné odpoledne, no a my vás teď opět přeneseme na Letnou.
1: Posloucháte živé vysílání Hitrádia z letní Letné. Dámy a pánové, tohle je cirkus.
2: Doufám, že jste to přenesení se zvládli ve zdraví. Ahoj přátelé, zdraví vás Dominik, také Vincent a Andrejka. A společně s námi je tady taky zakladatel, ředitel letní Letné Jiří Turek. Dobrý odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
2: Co vás to napadlo?
3: Já jsem takhle za vás zatočil si mikrofonem, že se to posluchači možná slyšeli.
4: To mě napadlo.
3: Ano, co vás to napadlo? Já jsem vás napadl.
2: Ale co vás napadlo založit takovýhle festival?
4: To byla náhoda. Já jsem měl předtím představ v Kolíně, chtěl jsem tam přivést představení kamaráda Daniela Gůka, který založil novou kompanii francouzskou GNK a udělal představení Green Coupe na to velký šapito, ale byl asi v Kolíně, to bychom to nezaplatili a je tam s velkým šapito, ku jednou představu to nešlo. Tak jsme říkali, uděláme to předtím týden v Praze tady, to představení a pak to odejde do Kolína. Ale tím, že už jsme řekli, tak týden to tady bude stát, tak proč tomu nepřidat nějaký další menší šapito, něco pro děti a vlastně první festival.
2: A můžeme vám říkat principále, nebo ne?
4: Můžete, to teď používá hodně, já budu principál.
2: Jo, jste principál, dobrý, tak jo.
5: Vy jste začínal s jedným šapito a dvěmi maringotkami, tak co bylo náročnější, uspořádat tohle to první malý setkání nebo ukočírovat tohle ten velký kolo?
4: My jsme začali s jedním velkým šapito, ale bez maringotek. To je první, my jsme neměli, tady jsme si až trochu až později a příběhy začali přibývat, ale první byl stánek 3x3 metry za 500 korun z Baumaxu, který jsme měli produkci a jeden pivní stůl, takže tím jsme začínali. Ale teď je to krásný, že tady máme maringotek asi 12, nebo kolik máme, bydlíme v nich, nebo je máme jako produkční a je to skvělý.
2: Letní Letná, každý rok od roku 2004, pak to už musíte mít na pohodu, ne? To začnete týden předtím plánovat, moc jako se tím nezabýváte, voláte a po těch x letech už to musí být pohoda. A tuším, že odpověď bude jiná.
4: Ne, týden, začneme v neděli předtím, po víkendu. V tuto chvíli to je vlastně non-stop práce. Já už plánuju věci 2 roky dopředu teď. S těmi velkými kompany se musí vyjednávat dlouze a vlastně to celoroční práce, my skončíme a hned pokračujeme už v přípravu dalšího ročníku.
2: A tento ročník je něco unikátního, originálního, něco, na co se můžou diváci těšit?
4: Já myslím, že se můžu těšit na všechno. Ty představy jsou rozličný, ale vždycky se mě kamarádi taky ptali, co bychom doporučil. Já jsem někde říkal, že mám rád takový ty černý koně a takový, protože už jsem trošku viděl to hodně, tak mám rád ty výjimeční jiný trošku věci a to je letos to Sauda Symphony. Jsou to 3 kluci, takový řeknu patamat ve třech. Kutilové.
2: To mi taky je,
4: mimochodem, jo. Vrtají, řežou, lepěj, vlastně dělají ze dřevem, takový opravdu kutilové skvělý. Takže tohle přeci mám rád. To není prostě taková ta, kterou plánová akrobace, která skoro není, ale žonglujou, manipulují předměty.
2: Oni něco vyrábí během toho.
4: Vyrábí, židličky takový a další.
2: Oni žonglujou s kladivem, to já teda dělám taky, ale nikdy ho neužongluju. Vždycky mi popadá.
4: To bych se tam hodil.
2: Ano. Je to něco navíc, to, co rozhodne, že se potom ta skupina interpretů ocitne na letní Letné? Jak jezdíte po světě, vidíte různá představení? Co odlišuje ten normál a to, co je pak jako originál?
4: Ne, to každého producenta je jako nejlepší najít někoho novýho. Jako samozřejmě pozvat hvězdu není problém, ty všichni znají, akorát jsou dvojnásobně draží, že samozřejmě trvá dlouho právě s něma vyjednat i ty data, ale pro každého nejhezčí najít něco novýho, jakou mladou partou, který začíná, je přišli, jdou na to jinak, ještě jsou nevokoukaný. A to je to nejhezčí, a to je zase ten, co to vlastně ten žánr nakupne znova, třeba ještě trochu posune jiným směrem.
5: A pojem letní Letná už je znám i v Evropě, když oslovíte nějakého nového artistu, tak už ví, co a kde to je?
4: Je, protože když jsme začínali, tak vlastně nikdo o nás nic nevěděl. Věděl, že existuje nějaká pražská Praha, ale o nás, jestli jsme, jako, jaký jsme pořadatelé, jestli jsme profesionálně to schopni zajistit, co nikdo nevěděl, takže jsem psal dopisy, volal nikam, ale moc to nebylo bez reakcí. Ale tím, že potom jste vrátili soubory, který tady hráli, tak zašla šuškanda, říkala, hele, tam je to dobrý, zvládli to perfektně a to nás posouvalo dál, až jsme dneska máme 4 velké představení a myslím, že jsme výjimeční i v té Evropě, protože to je jediný festival, který je takhle dlouhý a na jednom místě. Koncipoval, že to prostě tady ty lidi se potkávají, prohnou se tady umělci s divákama, s naším týmem a vznikne taková tady velká family na ty tři neděle a to je na tom to nejhezčí.
6: Vy musíte tu věc milovat, jinak byste nepodstoupil ten obrovský stres, abyste tady to obrovský zprostředkoval nám. Řekněte mi, co na tom tak strašně milujete? Co je to, co chcete, aby si zažil člověk, který sem přijde a vyvolnilo to v něm ten stejný pocit, jako máte vy, když to vidíte?
4: No, aby tady byl chvíli s náma, to pořád to cítíte, že i ten tým, který tady, člověk je tady s těma lidma rád, všichni kluci a holky tady dřou od rána do večera, to není vidět, to je právě to týto zákulisí. Máte tady teplou vodu na záchodě, tady uklizeno, běží tady všechno to zázemí, ale přitom ty lidi jsou sice úplně strhaný večer, jdou spát, ale taky jsem tady rádi. Já bych to nemohl dělat, jenom si najímat agentury, které mi udělají větší věci. My jsme fakt taková jako rodina a těšíme se na to.
6: To říkají všichni, co sem přijdou, že jsou rodina, takže my doufáme, že jsme taky už součástí rodiny. Vy jste součástí naší rodiny, nebojte, naší hitařský rodiny.
4: My vás bereme.
7: Ale já myslím, že se to propíše v okamžiku, kdy nějaká rodina v uvozovkách organizuje akci, proto má tolik úspěšných let za sebou a přejeme mnoho dalších, ale hlavně letošní ročník Letní Letné nám teprve začíná. Moc krát děkujeme, to byl zakladatel a ředitel Jiří Turek, hezké odpoledne, ať se vydaří.
4: Hezké odpoledne, děkujeme a děkujeme za to srdce, který jste sem přivesli.
7: Osobně. A předáváme zase slovo do studia, ahoj.
1: Letní Letná. Letní Letná. Přijďte si užít to nejlepší z nového cirkusu s Hit Rádiem.

0: Tohle jsou Miraj a Summer Love, éteru Hit Rádia City. No a pozor, s Mirajem se můžete už brzo vidět. Ano, už příští týden ve čtvrtek, je to tak. Čeká nás poslední letošní City Picnic, potkáme se na Ladronce. 20. srpen, startujeme v 15:30, vstup je zdarma a dorazí právě, jo, zaspívat, tak dorazí Miraj. A navíc taky Richard Krajčo, jo. A i kdyby vám nestačili náhodou, tak navíc s námi bude Bobík a jeho kamarádi. Kdo byl loni na Ladronce, tak si pamatuje, že to bylo velkolepý a hlavně, že si to užili děti i dospělí. Takže vemte děti, vemte kámoše, vemte celou rodinu, prostě všechny, co potkáte, a doražte za námi už příští týden. Budem se na vás moc těšit ve čtvrtek na Ladronce. Tak přijďte, my tam budem.
1: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. ČPP.cz.
2: Partnerem City Picniku je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
3: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je

0: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
1: Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hunter X právě teď v éteru Hitrádia City. Krásné odpoledne všem a my se opět přesuneme rovnou na Letnou.
1: Posloucháte živé vysílání Hitrádia z letní Letné. Dámy a pánové, tohle je cirkus.
2: Ahoj kamarádi, zdravíme vás stále ještě odpoledne z letní Letné. U mikrofonu Dominik, taky Vincent a Andrejka. Ahoj přátelé.
3: Ahoj.
2: A areálu se začíná kupit lidmi, chodí tady návštěvníci. Jak jsme zjistili, když jsme s nimi prohodili takový small talk, většina z nich tady není poprvé, stejně jako někdo, koho jsme překecali, aby šel na mikrofon. Je tady Kristýnka, návštěvnice, ahoj.
4: Krásný den, ahoj.
5: Kristýnka, tady myslíš, jako, že není poprvé jako tady na letní Letné nebo u nás na Hitrádiu City?
2: No, myslím, že jsem letní Letno, ale na Hitrádiu mluvila jsi už do mikrofonu někdy. Odchytli tě na nějaký akci?
4: Někdy mě odchytli. Už jsem se tam myhotla.
5: Co se ti tady nejvíc líbí?
4: Na letní Letný tady je prostě úžasná atmosféra. Já sem chodím pravidelně, miluju to tady s přibývajícím počtem dětí, jenom měníme ty šapito a ty různý druhy těch aktivit.
5: Jako s přibývajícím počtem tvých dětí nebo celkově, že je tady jako víc dětí?
4: Mých.
5: Tvých.
4: No jasně, mých.
5: A máš stále co jim nabídnout tady?
4: Já jim stále mám co nabídnout, doufám.
5: Ne, já nemyslím si jako matka, ale jestli tady na letní Letné, jestli stále mají něco nového, protože děti přece jsou nároční diváci, tak jestli na té letní Letné i po několikát je to stále baví.
4: Baví je to stále, dcerka je starší, teď jsou 4 roky a miluje kuličkovou dráhu, máme už doma, no 4 z každého roku máme jednu tu skleněnou kuličku, vždycky se musíme na dráhu a prostě těší se na to celý ten rok.
5: Děkujeme, hele, tak my ti strašně děkujeme, že jsi tady u nás zastavila. Doufáme, že tě ještě někdy uslyšíme.
4: Budu se těšit.
2: Užijte si to i s celou rodinkou, určitě těch zážitků, co se tady dá, třeba je hodně. Ahoj.
4: Ahoj, děkuju.
2: Kamarádi, ale tohle hlášení z Letné ještě nekončí, protože tady máme jednoho z dalších hostů, je to

0: Petr Horníček, Losers Circle Company. Dobrý den. Círka? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak jak je to správně?
1: Řekl jste to skoro správně. Losers Circle Company.
2: Mm-hmm. Krásný den. Tak co nejšílenějšího jste se pro nás letos připravil?
1: Tak my hrajeme hnedka tady první víkend, což je sobota a neděle od 19 hodin v Českém stanu a jmenuje se to Circus Bazar. A je to inscenace o zapomenutých akrobatech a číslech a dovednostech, které jsou uskladněny a čekají na to, až se znova použijí. Takže je to taková parafráze na to zběsilé nakupování, kde do Šapitova přijde magmazel, která má hodně peněz a prostě jen tak si nakupuje. A vy jste teda tvůrce, režisér, scenograf tohoto všeho? Já jsem principál celých Loserů. Takže koukám občas na ty projekty, na tento koukám spíš povzdálí, protože instalační tým je trošku jiný, ale taky jsem do toho trošku kecal.
0: Jaký to je, když do toho kecáte akrobatu? Vy sedíte dole ve své zlaté židli, předpokládám, a říkáte, ty skoč 80 metrů.
1: No já jsem dřív býval akrobat, takže mě spíš neuchlácholí na tom, že to nejde. Takže jim řekl, tohle jde, určitě to jde, takže znovu a jdeme.
0: Každým dalším představením určitě musíte jako tvůrce přijít s něčím novým. Kde čerpáte tu inspiraci pro akrobaty anebo nějaký scénografický prvky?
1: No je to, já chodím po ulici nebo přemýšlím, no, tak sedím, prostě mě inspiruje spousta věcí a spousta chvil a nejvíc toho přichází, když jen tak člověk sedí a nudí se.
0: Sedíte před barem a koukáte na ty opilce, jak vycházejí a padají a říkáte si, to by bylo dobrý číslo tohle.
1: Cirkus, nevím, jak by se to jmenovalo, asi...
0: Cirkus Depade. Cirkus Depade. A co je tento rok, to nejlepší, na co vy se konkrétně těšíte a z čeho máte největší strach, co by možná nedopadlo, ne? Samozřejmě dopadne, ale co to je?
1: Já to vždycky prožívám, ty naše představení konkrétně prožívám, protože vím, jak je to těžký, takže když na to koukám jako divák, tak se sebou pořád cukám. Obzvlášť, když je premiéra, tak vždycky za mnou někdo stojí a říká, uklidni se, to všechno dají, protože se do těch představení vybírají triky, které jsou 100% samozřejmě. A co se týká těch třeba zahraničních cirkusů, tak já jsem ze 4 zahraničních souborů viděl 3 a všechny jsou skvělé. A na to se těším dneska, protože zahájení a jdu se na to podívat.
0: Rivalitu, jakože baletky si třeba dávají střepy do bod, tak jestli vy si třeba nastřiháváte lanka, nebo žebříky, nebo trampolíny si propicháváte.
1: Ne, spíš je to tak, že je tady možnost s nima zatrénovat a to je skvělý, protože si vlastně předáváme nějaký a oni jsou, to jsou profíci, takže oni nám spíš dávají, než my jim.
2: A dokážete si to vystoupení ještě skutečně užít, nebo na to koukáte jenom tím profesním okem?
1: No, vlastně odstoupit od toho a koukat na to, jak obyčejný divák, to už nejde, takže já v tom vždycky něco hledám, buď je to nějaká dramaturgická linka, nebo koukám, jako co, vlastně ty cirkusové dovednosti se pořád vyvíjí a to je na tomto super, že ty kampany a ty akrobaté přijdou dalším rokem zase s něčím novým a vy znáte třeba šálu, jak na tom ty akrobatky lezou nahoru a dolů a pak zjistíte, že za 5 let to používají úplně jinak.
0: Když někdo zapálí tu šálu a ona musí
1: být na toho. Rychle lez nahoru.
0: Ale to vlastně letní letná roste každým rokem, stejně jako se vrací do zaplať pán Bůh mainstreamu tady ten celý cirkusový který nás bavil tisíciletí a teď se to vrací konečně na to zasloužený výsluní. Jaký to je pro vás, když my v Česku máme takhle úžasně rostoucí festival?
1: No, pro nás je to hlavně inspirace jako pro soubory, protože tohle je takový svátek, letní svátek, kde se ty cirkusy České republiky, ty kampény a ty jednotlivci a duety potkají prostě na jednom místě. A nejenom, že tady vidíme, co kdo dělá v různých městech, protože v tom Českém stanu se ten program je bohatý, samozřejmě na ty český cirkusy, ale můžeme zároveň koukat na to zahraničí. Obyčejný divák nemusí cestovat někam do zahraničí na jiný festival, protože mu to přijde až sem. Myslím, že je skvělý toho využít.
0: Skvělý to je a díky lidem jako vy, fantastický. Přátelé, letní letná teprve startuje, nejenom nový hry, nebo nový představení, zde můžeme vidět, ale taky například tady bude Derniera, Armageddon, poslední možnost vidět.
1: Jo, pozor, to není Derniera, my jsme to takhle blbě nazvali. To je Armageddon, poslední Derniera, protože to je poslední hodina lidí na zemi možná ten Armageddon, co spadne, všechny zahubí a oni si všichni myslí, že to je poslední derní, tak si říkají, Ježišmarja, my tady musíme jít.
0: Ale to je dobrý marketing, takže přátelé,
1: úplně naposledy, než bude Armageddon, přijďte na letní letnou. Už je na letní vyprodaný, už musíte k nám dodívat.
0: Přesně tak, máme poslední leto, pojďme si ho užít společně. My se loučíme, jak s Petrem, tak taky s váma z letní letné. Mějte krásný den, ale samozřejmě nejkrásnější ho budete mít tady. Tak doražte kdykoliv do konce srpna. Ahoj.
3: Letní Letná. Letní Letná. Přijďte si užít to nejlepší z nového cirkusu s Hit Rádiem.

0: A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 230 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
3: Domalep. Samolepky, lahvičky i kořenky. Vše pro krásně uspořádaný domov. Vyrobíme na míru už od jednoho kusu. Domalep.cz.
4: Hit Radio City.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Vilzonova ulice a oba směry minimálně 15 až 20 minut v kolonách. Popojíždíte také Letenským nebo Bubeneckým tunelem. Zdržení kolem 5 minut hlásíte z Pražského okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Stát zítra prověří e-doklady velkým zátěžovým testem. Zapojit se do něj můžeme v aplikaci v 1 hodinu odpoledne. Náměstek ministra vnitra a vládní zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka.
3: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele lidé proto, aby mohli odvolit, co museli vracet domů pro plastové kartičky.
2: V komunálních volbách se tradičně očekává menší účast než u parlamentních. Uživatelů e-dokladů by mohlo být zhruba 40 tisíc, což by byl ideální počet pro zátěžový test. Lidí v exekuci dál mírně ubývá. Na konci prvního pololetí bylo bezmála 590 tisíc meziročně o zhruba 17 tisíc méně, tedy o necelá 3%. Počet exekučních řízení se za poslední rok snížil na necelé 3 miliony a to je pokles o 5%. Palubní personál nízkonákladových aerolinek EasyJet ve Francii bude o víkendu stávkovat za zlepšení pracovních podmínek. Rozhovory ohledně pracovních podmínek s vedením podniku podle odborů totiž nepřinesly žádné výsledky. Do západní a jižní Evropy dnes přichází další vlna veder. Více než 90 milionů lidí, zejména ve Francii, Itálii a ve Španělsku, pocítí teploty převyšující 35 stupňů. Zhruba 300 milionů lidí, tedy zhruba polovina obyvatel kontinentu bez započítání Ruska a Turecka, pak žije v oblastech, kde teplota šplhá nad tropickou třicítku.
4: Přijďte se osvěžit! Tahitské léto v Aquapalace Praha je tady. Zábava, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: A jak to bude vypadat u nás? V noci většinou chladno a jasno, nejnižší teploty 13 až 8, v údolích kolem 5. Čtvrtek bude slunečný, jasný, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na severovýchodě pouze 24 a foukat bude slabý severovýchodní vítr.
5: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou středu, jo? Doufám, že jste si i přes noc o trošku odpočinuli od toho vedra. Dneska další kolo, jo? Tak nezapomeňte pořádně zhluboka dýchat. No a společně už si teď dáme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Tears for Fears a právě teď Sesh a Mysterious Times.

Tears for Fears a Mad World. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. No a prosím vás, už se to blíží. Za hodinu a 10 minut přibližně začne zatmění slunce, jo. Bavit nás bude jenom chvilinku, ale prosím vás, i tak to nepokoušejte, jo. Zároveň, co jsem tak pochopila, tak brýle na tohle koukání specifický a zároveň i třeba ty svářečský skla jsou skoro všude vyprodan prakticky, jo, protože prostě to lidi vlastně jako chtějí vidět. Dá se i jinak, jsou takový to, můžete si sami vyrobit koukací krabičku, to ještě stihnete, prosím vás, máte na to hodinu, jo, mrkněte na internet, možná opatrně s umělou inteligencí, jo, abyste neostapili zbytečně, a jinak prosím vás, další zatmění až v roce 2075. No tak uvidíme, jestli to uvidíme i potom za těch vlastně téměř 50 let. Tak hlavně prosím vás, jestli budete koukat opatrně, jo, když náhodou ne, tak hold prostě vydržíte do toho dalšího. No. No a co vám slibuju, že to se k vám určitě dostane, to jsou další hity. Za chvilku Whitney Houston a teď už jsou tady No Name.

Jak je to možný? Takhle fantastický hlas. Whitney Houston v éteru Hit Radio. Krásný večer vám všem. No takhle, v legendárních hlasech budem pokračovat. Za chvilku nás totiž čeká Bonnie Tyler a song Holding Out for a Hero. Mimochodem zajímavý je, nebo vlastně hezký, kolik z těchhle z těch legendárních songů se objevuje třeba v animacích, jo. Možná už jste si toho všimli. Třeba song, který nás čeká mimo jiné ve Shrekovi, že jo, když Shrek jede zachránit Fionu. Schválně si to představíte. Vidíte to, že jo? No nic, dost o mé znalosti animáků Bonnie Tyler, Fun Factory nebo Backstreet Boys už za chvilku.

Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio. Tady bude jen

Backstreet Boys, Shape of My Heart. Posloucháte Hit Radio a teď něco trochu míň romantického, protože představte si, panika na pláži v Marbele. Teď si představte, koukáte do vody a najednou tam plave nějaká obrovská věc. A teď samozřejmě se to podobá velmi intenzivně žralokovi, jo. No a následně se ukáže, že je to zmatený tuňák. S nás to si nevymýšlím, to se teď fakt stalo, jenže oni mají, že jo, taky tu hřbetní ploutev, takže to všichni začali panikařit, že to je žralok. Ještě k tomu pronásledoval plavce. No, on to byl tuňák, on byl chudák zmatený. No, tak doufám, že tuňák v pohodě už, že mu bude dobře, že neskončí někde ve stejku, každopádně, jo, jako

tady aspoň vidíte, že u toho moře vás může překvapit fakt úplně cokoliv, jo. Tu vás chce sežrat žralok, tu vás o pomoc prosí tuňák, tu se vás pokusí sexuálně napadnout delfín. Hele, moře je nebezpečný, ještě že ho nemáme. Co ale máme, to jsou ty nejlepší hity. Za chvilku Eternal a právě teď Kim Wilde. Jdeme na to.

0: I wanna be the only one. Eternal v éteru Hit Radio. Tak co, jaký máte středeční večer? 6:45, doufám, že už jste ready jak na to zatmění, tak na ty Perseidy a prostě na všechno, co nás dneska na tomhle hvězdným a oblohovým Netflixu čeká. Co vás čeká tady? Tak to jsou ty nejlepší hity, to je jasný, jo. A máme tady něco, co si rozhodně zvládnete a budete zpívat. No, protože Abu známe všichni, že jo? K tomu Guru Josh nebo Sax?
1: Hit Radio.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa.
1: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Krásný večer, minuta po 7 hodině. Za chvilku to začne, to zatmění, tak doufám, že jste na to připravený. Hele, soundtrack k tomu budete mít báječný. To nejlepší z 80. 90. i milénia. Za chvilku Tina Turner, ale právě teď. Boyzone a Pictures of You. Tak jdem na to.

Tohle je prostě legenda. Tina Turner a The Best v éteru Hit Radio. No, prosím vás, mám tady způsob, jak oživit jednání parlamentu. A myslím si, že se všichni shodneme, že by to dost povýšilo tu úroveň. V parlamentu brazilského státu Mato Grosso tam museli to jednání přerušit potom, co do budovy vniklo několik kapibar. Ano, takový ty roztomilý srandovní zvířátka. Tyhle ty největší hlodavci světa vlastně, tak vstoupili do té budovy, ale úplně standardně. Normálně hlavním vchodem. Takže je možné, že možná měli i kartičky. Nebo nevím, jak by se tam jinak dostali. Jo. Každopádně je to fantastický. Představte si, že sledujete to jednání, jo. Teď víte, jak se tam mluví, co se tam řeší, jo. A najednou přiběhne prostě tady parta kapibar. To by bylo mnohem, mnohem lepší. Možná to zkusíme někde navrhnout, co? Kdyby to prošlo, to bychom tu politiku sledovali úplně všichni. Nevadí, nevadí.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Shaggy, It Wasn't Me. Krásný večer vám všem. Máme je 7:45, dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a rozhodně to nebudeme porušovat. Sandra, no prostě. Maria Magdalena, taky Culture Beat, už za malou chvíli, tak buďte s námi. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: vyhrála dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: A internet teďka řeší jednu ženu, která si vytvořila 25 falešných profilů na Instagramu, aby otestovala věrnost svého partnera.
2: Jak dopad?
1: On neuspěl 25krát.
2: No počkej, jestli se testovala nevěru, tak vlastně má 100% úspěšnost teda.
1: Mě zajímá ale, proč těch 25 profilů, když už to krachlo na poprvý, tak proč to udělala ještě 24krát?
2: Tak ty si oni myslíš aspoň, že to je hrozná stíhačka, že jo? To je hrozný, já to s tebe úplně cítím. A po naučení pro dnešní den, hele, nikdy netestujte věrnost partnera, pokud nejste připravený na odpověď.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tisíc men, Jan Sahara, Hedla, Bára Basiková na Hit Radio. No prosím vás, máme tady fantoma. Konkrétně teda fantoma benzínek, ten řádí prosím vás na Brněnsku. A schválně, jo, kdybyste se třeba k někomu ze sousedů a měl doma podezřele příliš mnoho belgické omáčky, víte, že je to on. Je to tak, prosím vás, to se opravdu děje. On během týdne vykradl 13 stanic a nikdy nešel po penězích, vždycky jenom po belgický omáčce. On si prostě objedná jídlo a pití. A během té chvilky, co mu to ta obsluha připravuje, tak ukradne všechny belgické omáčky, co tam mají, a pak normálně ale zaplatí to svý jídlo a odejde. Jo, jenže samozřejmě obsluha si toho nestihne všimnout, že jo, zjistili to až díky kamerovým záznamům. Tak až půjdete teď někam na grilovačku, jo, tak víte, po čem se dívat. Jsem ani nevěděla, že belgická omáčka je takový hit. Sum 41, Too Deep, právě teď.

Don McLean, Crying, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, krásnou středu, společně si tady dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Čeká nás Mike Oldfield, taky Three Doors Down, no a taky tahle nádhera. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Ano, už za chvilku, tak nikam nechoďte.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Hezký večer, s vámi Kateřina Pechová, dál si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Ano, budeme pokračovat za chvilku Rednex, ale teď je tady Chris Rea a The Road to Hell.

Redneck právě teď v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Možná někomu z vás ten večer ještě zlepším, jo? Pokusím se o to. Takhle, nevím, jestli ta informace je seriózní, nebo je to úplný blábol, ale líbí se mi, takže ji musím sdílet, jo? Takže prosím vás, údajně tady podle toho článku vydá jedna sklenička červeného vína za hodinu v posilovně. To je hezká matematika, že jo? Sklenička červenýho, jo, hodinka v posilovně. Teď si vemte, že si dáte lahvičku dvě, no to už jste tam strávili třeba 8 hodin, že jo, v té posilce. To je jako fakt přísný trénink. No, hele, nevím, jak moc je to reálný. Asi je to blbost, ale za pokus, jo, nic nedáte. Tak když tak zkuste, dejte vědět, jak se vám cvičilo. A teď už Roger Sanchez, Another Chance.

Posloucháte Hit Radio, za námi George Michael a Freedom. Tenhle song vás prostě nenechá v klidu. Nenechá. A my jsme rádi, že vás nedecháme v klidu. Přece jenom od toho tady Hit Radio Classic je. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku Sheryl Crow, taky Jermaine Jackson, a nebo... Kluci budou přísahat All for One už za chvilku do vašich uší.

odhodláváte k tomu velkému kroku. No tak kdy jindy, než když se děje tohle, že jo? To je úplně perfektní příležitost, jo? Tak hele, hlavně si to užijte, pokud uvidíte nějakou tu padající hvězdu, nezapomeňte si hlavně něco přát. A pokud jste si náhodou přáli ty nejlepší hity, tak to se vám plní právě teď, Nelly Furtado.

Tohle Bryan Adams prostě umí. Somebody na Hit Radio, hezký večer. Pomalu se blíží 9. hodina, já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek večera. Hele, jo, hvězdy. Koukněte na to, jestli něco uvidíte schválně, když tak použijte a takový ty chytrý aplikace, že jo, kde je jaká hvězda. Třeba vám to pomůže. Držím pěsti, mějte se moc hezky. Za chvilku další hity. Kamufláž, Cisco nebo Tichá dohoda. Tak se mějte hezky, ahoj. Hit Radio.

this hurting statement.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu. Hit
4: Radio.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: But you're just a boy.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City. Nechá

0: Radio City.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,